0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelné-škopek.cz.
6: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
7: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
7: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
9: Moje ruka!
10: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
11: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
12: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
13: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
14: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
15: Špičáku, ty nějak záříš.
16: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
15: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
16: Fakt?
15: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
17: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
16: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
18: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš?
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: pivotéka, betel, než kopek. Jsi pilý turista, gurmán, nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce betel, než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky betel, než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? Kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
10: Špičáku, ty nějak záříš?
11: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
10: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
11: Fakt?
10: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
12: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
11: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
13: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
14: Jum, radost, která se rozpouští. Jum, od farmáře v Brně. Jum, poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum, prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
3: Špičáku, ty nějak záříš?
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
3: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: vám vybaví, když se řekne NADOB. NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, když tam Gastum bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
2: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz. Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymum.cz.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Na www.levnězčiny.cz.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: www.ham.cz.
5: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Když
7: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
9: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu míň. Státem stanovené maximální ceny totiž budou pokračovat v poklesu i dneska. Nejvyšší přípustná cena benzínu se sníží o 16 haléřů, nafta potom zlevní o 73 haléřů. Na dodržování cenových stropů dohlíží specializovaný finanční úřad, který může v případě nutnosti udělit pokuty až v řádech milionů korun. Venezuela je 51. státem USA, tedy minimálně na sociálních sítích prezidenta Donalda Trumpa. Příspěvek, ve kterém jeho americkou zemi zahrnul mezi ostatní americké státy, sdílel na své platformě Truth Social. Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele zásoby ropy, které má největší na světě. Šlágr třetího kola ligové nadstavby nepřinesl žádné větší vzrušení a ani góly. Duel mezi druhou Spartou a třetí Plzní skončil bezbrankovou remízou 0-0. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížil ztrátu na vedoucí Slávy na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dneska po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Dvě ovečky pomáhají udržovat trávník brněnské městské části Žabouřesky. Sídlí v ohradě v Královpolské ulici a spásají pozemek o velikosti asi 5000 m2. Zvířata jsou na ploše trvale a pokud by neměla co spásat, majitelka je odveze a vrátí, až tráva doroste. Radnice prosí veřejnost, aby ovečky nekrmila. Také dneska se sluníčko na obloze moc objevovat nebude a mohlo by i sprchnout. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy maximálně 17 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Balášková.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je středa a my vám přejeme krásné ránko. Jasmin, David a já, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: David, ty jsi říkal ve zprávách, že cena benzínu klesne o 16 haléřů. Já bych tyhle zprávy vůbec neříkal, dokud to nebude o 16 korun.
2: Jestli
1: bych tě mohl poprosit.
3: Ale já se snažím ze všech zpráv udělat dobré, proto jsem to řekl takhle.
1: Dobře, tak buďme rádi aspoň za těch 16 haléřů. Minimálně my. 6:02, no a hity, ty jsou samozřejmě gratis. Chainsmokers a Coldplay, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: 6.06. Tohle jsou Chainsmokers a Coldplay na Hit Radio. Dobré ráno. Jaké máte ránko? Co vy tady ve studiu?
1: Já jsem spokojená, ačkoliv trochu nevyspaná, já jsem koukala do noci i na Avatara, strašně jsem u něj brečila. Nebyla jsem teda ještě v kině na tom třetím díle, ale vzpomněla jsem si na Davidovou větu, když jsme tady řešili ten třetí díl a já jsem říkala, že dvojka na mě byla taková hodně už jako umlácená. Tak říkal, ne, ježiš, to je krásný film a já jsem včera nevěděla, na co se podívat, chtěla jsem něco, u čeho, když tak můžu usnout, že to bude dlouhý. A nakonec jsem to dokoukala zpátky, teda tu jedničku a moc hezky.
0: Já jsem vůbec nevěděla, že se budeš bavit o Avatarovi, to bych tam nedával ten podkres z toho Pána prstenů, ale... Ale ty jsi říkala, že teda jsi nebyla v kině, takže nějaký torrenty, jo, to ještě funguje, nebo?
2: Ulož to CZ.
1: Jo, přesně, no.
2: To byla, tady koukám, že Avatar 1 má 2 hodiny a 42 minut. Dvojka 3 hodiny a 10 minut.
0: Je u toho pauza?
2: 3 hodiny 17 minut.
0: My jsme byli...
2: Když jsi doma, tak si tu pauzu můžeš samozřejmě udělat. To není jako, že bys nemohl.
0: Fakt, jo.
1: Tak
0: my jsme se na to doma vždycky koukali normálně v celku. Na ty Tanec vlky, že jo, má kolik 4 hodiny, no. Normálně nemůžeš si ani odskočit nic, no.
1: Co
0: naše ráno? Já jsem jako vlastně docela se vyspal konečně, no. Na dnešek, co ty, Davide?
2: Úplně v pohodě,
0: no. Tak David, takhle, já jsem ani nic jiného nečekal, no. Tak jaký máte ráno vy, jak jste se vyspali? Minuta šampionů startuje za chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste. No a co teď děláte, anebo jak jste se vyspali? 777-937-777 a teď další hity. Damiano David na Hit Radio.

0: Damiano, David, Next Summer. Tohle je středeční Hit Radio, 6 hodin, 10 minut. Ptali jsme se, jak se vám spalo, jaké máte ránko, co právě teď děláte, a minuta šampionů startuje.
1: Andrea, České Budějovice už vydělává. Spánek dneska kvalitní i po 5 hodinách.
0: David Jočler, no toho spaní by mohlo být víc, no.
1: Áňa Střebíče, prej škrábe námrazu z auta, aby mohla jít po noční domů.
0: Mm-hmm. Renata Lipno, spaníčko úžasné, 2 kafíčka a v pracovním nasazeníčku.
1: Marcel Plzeň dneska zaspal poprvý do práce, asi po 10 letech, takže ráno dost rychlý a dost hektický.
0: Míša Třebíč, ahoj, za chvíli odjíždím do Prahy na letiště a čeká mě týden na Madejře.
1: Co?
0: Ty bláho.
1: Ty bláho. Petra, moc dobře jsem se nevyspala, zdálo se mi, že na mě útočí hadi, teď už ale sedím v práci u počítače.
0: Adéla Uherský Brod, dneska hrůza, asi špatná konstelace hvězd a už jedu do práce.
1: Ty bláho, počkej, on někdo teďka, někdo jede do práce a někdo letí na Madejru, to je hustý, já bych taky letěla.
0: Taky bych letěl. A víš, kam my poletíme?
1: No, to neříkej.
0: Přesně tam, přesně tam. Pink, Runaway, to jsou další hity pro vás. Kdo jste si nás pustil k tělu, 6 hodin, 12 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: opět a Radeček, taky Mária Čírová. Na Hit Radio chvíli po 6:45, krásné ráno, a nás by zajímalo, jestli už jste dneska ráno stavili sněhuláka, co?
1: My víme, že je půlka května, ale na horách dneska prej může napadnout sníh. Do toho ještě mrazíky, takže jestli jste sklízeli teďka někdy ty bundy zimní, tak asi je zase vytáhněte.
0: No může, ono už napadlo v Krušných horách na Klínovci. Já jsem tady koukal, mám tady otevřenou webkameru a normálně ti tam je nachumeleno a normálně tam ještě sněží, teda co jsem tam viděl na těch kamerách. Takže aprílový počasí to tak jako trošku protáhlo do května. Ledoví muži dorazili a prej globální oteplování. No.
1: Tak my jsme takový věční optimisti, že jo, my Češi, myslím obecně, protože dva dny svítí sluníčko, my už grillujeme, jo, zahrádky, všechno, no, slavíme léto.
0: To je fakt, mně se hlavně líbí, že když vlastně přišla nová vláda, takže ty jako předvolební sliby, že to jako splnila, jo, protože když Macinka nastoupil na životní prostředí, tak říkal, že tyhle nesmysly zakáže a hlavně zruší, no, globální oteplování. Tak to dopadlo. Takhle to má vypadat. Super High, Anika, Follow in the Sun, za malou chvíli pro vás, a staví se i Marquez Vajamos Compañeros. No a přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio.
3: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká.

0: Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Pryč DPH! Pryč DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v Olomoucké ulici za Molkou směrem na Pisárky havarovalo osobní auto, stojí po nehodě v pravém pruhu. A pozor taky na nehodu v Brně ve Štefánikově ulici. Počítejte s omezením.
18: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City Brno.

0: Marqué, Svajamos, compañeros, Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio, Michal, Jasmina, David, to jsme my tři a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. Kdo ještě na horách nepřezul zimní pneumatiky, dobře udělal, Krušné hory zasypal sníh, známá pranostika o ledových mužích tak letos potvrdila svoji pověst. Legendární skupina Katapult si dává pauzu, s fanoušky se na čas rozloučí vystoupením s názvem V plné palbě, to proběhne už tuto sobotu. Kapelník Olda Říha bude následně pracovat ve studiu, hledat další inspiraci a skládat nové písničky.
0: Takže se můžeme těšit pravděpodobně i na nové album.
3: Je to tak.
0: Nicméně, vzpomínáte na song Až?
3: No jasně, až se bude psát rok 2006.
0: Přesně, tak jenom pojďme si poslechnout část, jestli z toho něco vyšlo, jo?
4: Až se bude psát rok 2006.
3: To vyšlo.
4: Až se všichni přestěhujeme do obrovských měst. Až dálnicí země kouly opředem.
3: To určitě ne, teda aspoň u nás.
4: Na všechno, co dovedem. Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti.
0: A mají si kde hrát, ne?
3: Mají?
4: Mají si kde hrát.
3: Víš, že se zasahovat do playlistu v rádiu moc nemá.
0: No ty jsi k tomu donutil tady, Davide. Celou dobu mi tady říká, tak to vyměníš, ne? Máš na to koule, ne? A já říkám, no tak asi to budu muset udělat, no. Nedá se nic dělat. Tak můžeme si to poslechnout celý, všichni společně, a vlastně teda zjistit, jestli opravdu v tom roce 2006, o čem se tady zpívá, jestli se to teda splnilo nebo ne. Plzeňská kapela Katapult, vlastně druhá nejlepší hudební skupina hnedka po Olympiku na Hit Rádiu 632. Hezké ráno.
4: Až se

0: 8 minut po půl sedmé ladíte Hit Radio, tohle je Taylor Swift. A prosím pěkně, kdo ve 40 letech nemá na účtu našetřeno docela dost peněz, má problém. Kolik peněz byste si mysleli, že podle odborníků bychom měli mít našetřeno ve 40?
1: Tak podle odborníků to zase bude něco.
0: Tak schválně, tak máš přednost jako žena?
1: Já nevím.
0: Typni.
1: Nechtěj to po mně, ale David je na tohleto vždycky takovej...
0: Je pravda, okay. Že David to střelí a nebude se toho bát. Tak kolik peněz bychom podle odborníků měli mít, Davide, našetřeno ve 40 letech?
2: Jako na dožití, jo?
0: No, našetřeno. Nevím, jestli na dožití, ale našetřeno.
2: Dobře, nechceš, aby do toho rejpal. Tak řeknu 1 000 000 korun.
0: Nejsi daleko od pravdy, je to 900 tisíc. Tolik peněz bychom měli mít našetřeno ve 40 letech. Hmm. Pak tady informace v 51,2 milionu a v 62,5 milionu korun. Hmm. A říkám si, co ten člověk, co to počítal, hulil.
2: Já si spíš říkám, co bude s těma 40-tníkama, jako seš třeba ty, který si typnu to ušetřený nemají.
0: Jak můžeš vědět, že to nemám ušetřený? Já mám 900 ušetřeno.
2: Takhle, už máš.
0: Bodíku na zákaznicí kartě na benzínku. To je v pohodě, to je v pohodě.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: vám vybaví, když se řekne Nadob. Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně na Olomoucké za Molkou směrem na Pisárky havarovalo osobní auto, stojí v pravém pruhu. A pozor na nehodu ve Štefánikově ulici u křižovatky se Šumavskou. Šťastnou cestu.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 50, posloucháte Hit Radio, vy nemusíte psát na cizí zeď, stačí, když nám napíšete na web hitradio.cz, abyste vyhráli super ceny.
1: Kdo už jste rodiče a máte nějaký svý ratolesti, tak si určitě vzpomenete na nějakou vtipnou, divnou nebo ultra roztomilou SMSku, kterou vám vaše dítě napsalo, poslalo. A pakliže nám ji pošlete na web Hit Radio, tak můžete něco vyhrát.
0: No, můžete vyhrát díky soutěži s Tesco Mobile smartfony právě pro celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská výhra, kterou každý týden někdo z vás vyhraje, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, což jsou surikarty.
0: Karetní hra surikarty.
1: Ano.
0: No a tu další denní výhru vyhrála Stáňa, která samozřejmě dále soutěží i o tu hlavní cenu. No a Stáňa nám napsala SMSku, cituju. Mně můj 11-letý syn napsal před třídními schůzkami. Jestli mě nezabiješ, tak se měj dobře, jestli mě zabiješ, tak se neměj dobře. Prosím, nezabijej mě, chci ještě někdy na kolo, v závorce jízdní. Samozřejmě přežil už jen díky tomu vzkazu. Tak karetní hra Surikarty letí ke Stáně, jak bylo řečeno, je ve hře i o tu hlavní cenu. No a pokud byste se i vy chtěli zúčastnit, tak se stavte na webu hitradio.cz, kde najdete nejenom registrační formulář, ale hlavně komplet detaily.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
1: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, když tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za ovoce si připlatíme a bude ho málo. Podle posledních zpráv zemědělců zničili mrazy zhruba polovinu ovocné úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním tuzemským druhem. Rozsah škod stále počítají, řádově se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. Nezaměstnanost v Česku mírně klesla, na začátku jara se dostala pod hranici 5%. I tak ale zůstává na nejvyšší dubnové úrovni za posledních 10 let. Za meziměsíčním snížení nezaměstnanosti stály především sezónní práce. Dopady konfliktu na Blízkém východě se podle odborníků na českém trhu práce zatím neprojevily. 29 miliard dolarů, to je částka, kterou doposud zaplatili Spojené státy za válku s Íránem. Do částky spadají podle představitelů USA provozní náklady i výdaje na opravu techniky a pořízení nových strojů. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Dva ptačí přírůstky má brněnský útulek pro opuštěná zvířata. První z nich je ochočený a komunikativní papoušek, který přiletěl na balkon v Králově Poli. Papoušek umí pozdravit, ale taky personál napomenout, když se mu něco nelíbí. Druhý papoušek posedával na trávě v centru města. Jde o koralu chocholatou, která se zatím chová velmi nesměle. V Brně a na jihu Moravy se také dneska moc sluníčko na obloze objevovat nebude a ojediněle sprchne. Naměříme nejvýš 17 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezké ráno.
9: Krásnou středu vám přejeme. Snídaní
8: šampionů. Je tady s námi i David a toho něco rozesmálo.
10: Já se teď narazil na titulek. Ondřej a Daniela Brzobohatí se poslala od moře jasný vzkaz, jo. A tak jsem začal tou zprávou trošku pátrat, co jim teda poslala za vzkaz, jako e-mail nebo nějaký psaní.
8: No.
10: A už mám rozuzlení.
9: No.
10: Modelka nyní nenápadným způsobem vyslala jasný vzkaz, má jiné starosti, raději ukázala v bikinách zadeček.
8: A to je náš David. Tak děkujeme. Ta fotka je kde?
4: Hit Radio City Brno.

0: Ať děláte cokoliv, jsme moc rádi, že jsme u toho s vámi. Skript Will.i.am na Hit Radio 6 minut po 7. Krásné ránko přejeme.
1: Kdo máte doma například psa nebo kočku, tak se vás dost možná týká nový zjištění, kdy víc než polovina lidí dneska upřednostňuje potřeby svých mazlíčků před těma vlastníma. A je fakt, že když se kouknu kolem sebe a i já, když jsem měla psa, tak některý psi si opravdu žijou jako líp než většina národa, protože ta normální péče už dneska kolikrát jakože nestačí. Jo.
0: To je pravda, já mám jednu známou a ona mi vždycky říká, ale ty lidi za ty psy utrácejí nehorázný peníze za kočky, jo, protože ona má právě jako, ne salon, ale něco jako Zverimex, ale takový jako Zverimex Premium, jo. A ona když mi vypráví, kolik to všechno stojí, to je neskutečný, neskutečný.
1: No to je jedna věc, ale já, co jsem koukala, že jako existuje vůbec za služby pro ty psy a kočky, jo. Existují třeba bahení masáže pro psy, já jsem nevěděla, že existuje něco jako masáž pro psy, já jsem skončila u stříhání. Mini Gucci outfity, nebo třeba televize, které jsou speciálně pro kočky. Jo.
2: V pondělí jsme tady mluvili o terapii červeným světlem.
0: Jo, to je vlastně pravda.
1: Pro psy, jo.
0: No jasně.
1: A co mě teda jako odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo. Jakože
0: když se ten pejsek teda narodí normálně...
1: Jo, může být pana, může být bejk, cokoliv.
2: Tak nebo to ryba náš, třeba.
1: Nebo ryba.
0: Tak to naše čivava je bejk, no. Teda jako rozhodně.
1: To mi přijde brutální, to si musím najít pak nějaký horoskop teda psí. Nicméně...
0: To je náš pes, ryba.
2: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
1: Já jsem se smála
0: ještě. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý.
1: Nicméně, my budeme moc rádi, když tam dáte vědět, co nejextrémnějšího jste zažili vy, nebo někdo, koho znáte, jo, nějaká speciální služba pro vašeho nebo někoho jiného mazlíčka.
0: Číslo znáte? 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, můžete nám to poslat i klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teď posíláme další hity Golden na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Čtvrt na osm, středeční hit rádio snídaně šampionů a hlavně vy, krásné ránko, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ptali jsme se vás, co nejextrémnějšího jste zažili v rámci nějaký domácí péče o mazlíčky, jo? Nebo nějaký procedurky, kam ten mazlíček zašel, jo? Že byl hejčkaný vlastně víc než člověk kolikrát.
0: No a hlasovku nám poslala třeba Lenka.
2: Dobré ráno, tak mým rodičům bylo nabídnuto před kastraci psa, že můžou nechat schovat jeho případné potomky do banky, nechat zamrazit.
0: Slušný. Akorát jsme se nedozvěděli, jestli to nechali teda schovat.
1: To dopiš klidně, donahraj.
0: Taky tady je od vás zpráva, konkrétně od Filipa. Ahoj, naše želva ročník 1987 byla podle čínského kalendáře ve znamení ohnivého zajíce, v loni stářím pošla, a druhá ročník 1990 je ve znamení kovového koně. Celkem na ně ta charakteristika seděla. My jsme se tady bavili pro vás, kdo jste se přidal až teď, právě o tom, že existuje něco jako zvířecí nebo psí horoskopy.
1: No, ty máš doma psa taky, ne? Teďka.
0: No,
1: víš, kdy se narodil?
0: No, tak jako takhle. Ptáš se někoho, kdo má problém se vzpomenout na narozeniny svých nejbližších a chceš po mně narozeniny psa.
1: Dobře, tak já jdu na jednoho pejska z naší rodiny, jo? No. To je štír teda.
0: No.
1: U těchto pejsků, počkej, jsou hluboké protiklady, jsou citliví a chce to trochu trpělivosti. Rádi se mazlí, ale pozor na jejich emoce. Neradi hned vše ventilují a nakonec třeba vybuchnou. Jo, pejsek nerad vše ventiluje a pak vybuchne. To platí i pro jejich bolístky. Jsou to nadaní pejsci k psím kouskům či učení, stačí se jim chvíli věnovat. Takhle to pokračuje. Je tam teda i o tom, že milování potřebují častěji než jiní. Oni opravdu i v tom psím horoskopu jdou do takovýhle hloubky vyložení.
0: To je neuvěřitelný. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
1: tvým
0: kocourovi. Tvůj kocour je co? To je štír. No, tak to ne. Tak to smolíček.

0: 7 hodin, 19 minut, tohle je Miles Smith, Nice to Meet You na Hit Radio. Přejeme krásné ráno, samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem, jak to vypadá na cestách, kde to stojí, řekneme za moment, bude doprava a taky nabídneme další parádní muziku. Sunrise Avenue, počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Jo, ještě beton.
12: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
13: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
14: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
15: Datart pořádá Maxi Výprodej.
16: Cože? Maxi Výprodej?
15: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
16: Tak to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
18: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
19: Tři sestry Open Air Tour 2026. Brno 30.5. Nová zbrojovka. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 18.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
5: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 184. kilometru ve směru na Brno za sjezdem na Rusice došlo k nehodě. Počítejte se 4-kilometrovou kolonou a pozor stále na kolizi v Brně na Olomoucké.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Eva Farná, Miraj, 7.31, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Mazlíčci vždycky na prvním místě. Podle poslední studie hned 48% lidí, kteří mají nějaké domácí zvíře, upřednostní jeho potřeby před těmi vlastními. A to v souvislosti s prací, cestováním nebo důležitými životními momenty. Letošní 70. ročník Eurovize zná první finalisty. Do závěrečné fáze soutěže se probojoval mimo jiné Izrael, stát, kvůli kterému Eurovizi bojkotovalo hned několik zemí, včetně Španělska a Irska. Česko se představí až zítra Davidem Žižkou. Mladí Češi mají problémy s nikotinem. Podle poslední studie je na něm závislá hned čtvrtina z nich. Do těla ho dostávají prostřednictvím sáčků nebo vaporizérů. Teďka otázka, co je horší esteticky. Samozřejmě o zdravotních dopadech se nemluvme, to je evidentní.
0: Tak samozřejmě nejenom, že to škodí všechno zdraví, ale ono to hlavně blbě vypadá teda.
2: Hrozně blbě.
3: Pěkný teda, jako na pohled si myslím.
0: Je to kouření.
3: No, ale kdybychom se bavili o takových těch...
2: Za mě sáčka se horší.
0: Prostě ideálně vykašlat se na tyhle zlozvyky a vyrazit třeba na koncert Marka Ztraceného. Na Letenskou pláň 2026. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli na Marka vyrazit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777.

0: Rychlá pětka, kde celý tento týden soutěžíte o lupeny na Marka Ztraceného. Rychlá
1: pětka. Marek Ztracený se chystá na Letenskou pláň. Vlastně měl několik vyprodaných Edenů a teďka chystá obrovskou show a vy tam můžete bejt.
0: A my vás tam dostaneme úplně gratis. No a kdo další vyrazí, možná bude Ondra. Ondro, hezké ráno.
2: Hezké, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys rád soutěžil, že by to bylo pro tvoji manželku, která Marka naprosto miluje. Tak šla by tvá žena s někým, anebo byste šli spolu?
2: No já teda doufám, že by vzala mě.
0: Já si myslím, že já teda doufám, že vezmu svoji kamarádku, já tam nebudu muset.
2: No tak jo. Já taky Marka mám rád, takže bych si ho taky rád postavil, takže jasná doufám, věc, že by vzala mě.
0: Jasná věc, tak pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Ze které země pochází Cristiano Ronaldo?
2: Portugalsko.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ondro, doplně název songu Marka Ztraceného. Ta bílá ti...
2: Sluší.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má únor v přestupném roce?
2: 29.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje kocour, který se neustále snaží chytit myšáka Jerryho?
2: Tom.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
1: Které zvíře je známé tím, že má na břiše bak na mláďata?
2: Klokan.
1: Je to tak.
2: Pohoda.
0: Tak Ondro, 2 vstupenky. 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvé. Můžeš to napsat nebo zavolat své ženě. Bude mít určitě radost.
2: Jo, ta ještě spí, ale napíšu jí to, díky.
1: Moc ti gratulujem, 7. srpna se tam vidíme.
2: Super, taky, mějte se krásně.
0: Ondro, si skvělej, měj se hezky, hezký den, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle je soundtrack vašeho rána, Hit Radio v 7.41 a Ed Sheeran. A máme tu naprostej úlet ze Slovenska.
1: Je zase Slovakia, jo.
0: Zase, opět. Slovenský prodejce langošů dostal od finanční správy likvidační pokutu 1500 euro jenom proto, že na účtence neměl diakritiku. Takže pokuta 36 tisíc za langose bez diakritiky.
2: Kdyby to byla pokuta za to, že nedal na ten langoš česnek a kečup, tak to pochopím.
1: Tak se to dá pochopit. Přesně.
0: Počkej, to by bylo k zavržení hodný, no. Ale jakože na účtence chybí diakritika. Slovensko opět boří hranice. Tomu můžeme jenom říct, že toto. A langoše bych dal teda, ale.
1: Taky bych si dala teda.
0: Vy se dá sehnat langoš takhle, jakoby kromě poutí a různých takových akcí, nevíte?
1: Pout jsem chtěla říct, takže nevím.
2: Nevím.
1: Tak pecka.
0: Uděláš, Davide? Friťák donesu zítra, jo? Tak dobře.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Když potřebujete brýle, tak
6: Pop Optik.
5: Když kontaktní čočky, tak
6: Pop Optik.
5: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
6: Pop Optik.
5: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
6: Pop Optik.
5: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská, Josefská. Více na popoptik.cz.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
9: Špičáku, ty nějak záříš?
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
9: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymum.cz.
13: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
14: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
13: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
14: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
13: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
15: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
15: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
18: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Balis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
19: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělák. V Brně v Purgesově ulici bourala dvě osobní auta. Na D1 ve směru na Brno za sjezdem na Rosice, pozor na nehodu. A bouralo se taky na dálnici D52 za sjezdem na Modřice směrem na Brno.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej, tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřeby.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Pořád jste tady.
25: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio. Let's

0: Za 7 minut 8 hodin dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů. S vámi Michal, David a Jasmin. Krásné ránko.
1: Schválně jo. Myslíte si, že byste dokázali žít v 19. století? Protože přesně na tom teďka stojí nový film, který se natáčí s Annie Hathaway. Ta má hrát influencerku typu Treadwife, vysvětlím, jo. Treadwife influencerka je taková ta holčina, co si peče doma sama svůj chleba, říká, že miluje ty starý dobrý časy, ten venkovský život, že nechce žádný technologie, přitom je používá, protože je influencerka, ale dobře. A takovou holku má ona hrát, ale ocitne se pak sama z ničeho nic v roce 1855.
0: A to už není taková legrace,
1: co? V 19. století a zjistí, že vlastně to je všechno úplně jinak, než si myslela, jo. A ono je to vlastně celkem zajímavý téma. Protože já jsem koukala na to, jak my prostě tu minulost vnímáme strašně romanticky, jo. To byly jakože dlouhý šaty, svíčky a tak. A přitom to byl celkem humáč, jo.
0: Já si teda myslím za sebe, co teda známe z těch filmů, já bych podle mě v 19. století nepřežila ani do oběda, jo?
1: Ne, určitě ne. Já na to koukám tady ženy, jo, když zůstaneme u toho, že to teda tu postavu stvárňuje žena, tak ženy byly neustále fyzicky vyčerpaný. Minimum hygieny všichni, protože to koupání se tehdy bralo jako vlastně nezdravá věc, jo, když se skoupal, bylo to špatně. Žádný soukromí, léky, porody, všechno bylo jako strašně dramatický a problémový.
0: Teď si představte, vy, kdo nemáte rádi zubaře, věřím, že vás je většina, tak si představ, dneska máš anestezii, tak ti to tam píchne, ač je to nepříjemný, tak pak, kdyby vzal kladivo, tak necítíš nic, ale jako dřív, v 19. století, jako zubař bez anestezie, díky, nechci.
1: Na film se ale každopádně těším teda, to bude podle mě zajímavý. Má se jmenovat Yesteryear, něco jako starý časy prostě. Datum uvedení ještě nevíme, ale myslím si, že ta tématika je fakt dobrá a hlavně Annie Hathaway, která vlastně nedávno vyhrála nejkrásnější ženu světa, tak na tu se těšíme podle mě všichni.
0: Tak se na to těšíme. Anastasia, Left Outside Alone, to máme pro vás teď, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na zprávy v 8 s Davidem. Hezké ránko.

0: regionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Pivotéka Betelnéš Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéš Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéš Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelné-kopek.cz.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za týdenní menu platíme ještě víc. Ceny zvýhodněné polední nabídky totiž pokračují v růstu. Republikový průměr se poprvé dostal nad hranici 200 korun. Za obědy tak platíme o 6 korun víc než v dubnu loňského roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především v částech, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Během pobytu na moři v severní Evropě měli zemřít dva občané České republiky. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami obětí. Norská média už v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost ale neuvedla. O titulu ve fotbalové lize by mohli mít fanoušci jasno už dneska, ti ze Slávie u toho ale nebudou. Středeční utkání Sešívaných proti Jablonci totiž bude v Edenu před prázdnými tribunami. A to jako trest za sobotní nedohrané derby vedle pokuty 10 milionů korun. Pražané dnes musí k jistotě titulu Jablonec porazit. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Dvě ovečky pomáhají udržovat trávník v brněnské městské části Žabovřesky. Sídlí v ohradě v Královpolské ulici a spásají pozemek o velikosti asi 5000 metrů čtverečních. Zvířata jsou na ploše trvale a pokud by neměla co spásat, majitelka je odveze a vrátí, až tráva doroste. Radnice prosí veřejnost, aby ovečky nekrmila. Také dneska se sluníčko na obloze moc objevovat nebude a mohlo by i sprchnout. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy maximálně 17 stupňů Celsia.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Dobré ránečko.
14: Ahoj, krásnou středu.
15: Snídaně šampionů.
13: 3 minuty po 8 vám přejeme hezké ráno. Já vám musím odvyprávět něco, co se mi včera stalo na schůzce. Nebudete tomu věřit a vůbec to nevonilo. Počkejte na to, hnedka po Katy Perry.
7: Hit Radio City Brno.

0: 7 minut po 8 ladíte Hit Radio, tohle je Katy Perry. Příběh. Včera jsem byl na pracovní schůzce. Potkali jsme se ve 13 hodin. Pán si přišel pro mě na recepci a vede mě do zasedačky. Pravděpodobně okolo kuchyňky, protože najednou byl cítit zápach nějaký ryby nebo co, jo. A když mi to fláklo přes nos, tak jsme se na sebe tak jako podívali a on sám od sebe mi říká, abych se nedovolil říct, že to tam nevoní, jo. On říká, já se omlouvám, ale tuhle spoušť tady udělal kolega a už mu zakázali ohřívat ryby. Takže říkám, v pohodě, jako já to znám, taky jsem to zažil párkrát, ale třeba s popcornem, jo, ono, když si dáš udělat v práci popcorn, tak ono to pak jako provoní celou firmu.
1: Hele, já jsem tady třeba před půl rokem takhle ohřívala v oběd a byly to nějaký kapustový karbanátky. A teda strašně jsem tady schytala, ono když to jíš, tak to necítíš, ale pak sem přijdeš a fakt to smrdí.
0: Počkej, takže ten smrad jako z těch ponožek, to byly ty karbanátky. To bylo ono, to bylo ono.
2: Ještě vrátil k tomu, že si někdo dělá v práci popcorn.
0: No jasně, tak na to máš chuť, chceš udělat radost kolegům a uděláš radost celý firmě, no.
1: To mi taky přijde dobrý, jako lepší než ty ryby tam ohřívat, to je teda hodně teda nekolegiální.
0: Já jsem teda nechtěl říkat, že jsem to zažil i tady u nás, že tady někdo připravoval popcorn, byl šunkový nebo nějaký takový, jo. A ono se to, jako ono to chutná dobře, ale ono podle mě zase, to byla čistá závist, to, protože ti, co nedostali ten popcorn, tak začnou říkat, no, to tady prostě smrdí, že jo. Úplně jasný. Tak by nás zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte taky takovouhle zkušenost, jestli třeba váš kolega si rád ohřívá rybky, nebo třeba olomoucký tvarušky si takhle chce přiřeje, jo? Jaký jako jídlo opravdu nedáváte, co nesnesete, jo? A nebo třeba nám napište i vy, co jste si dovolili ohřát a vaši kolegové vás za to, třeba už tý práce neděláte, no?
1: To si jako brnknul na strunu mýho dětství, protože máma a olomoucký tvarušky, já se vždycky zavírala do pokoje, tam to smrdělo přes celý byt, to jsem nezvládala.
0: Tak to zase třeba jako jsem s tím úplně v pohodě.
1: No, jasně. Tak dejte vědět.
0: 777-937-777. Budeme rádi za hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu nebo SMSku. Vrátíme se k tomu, těm vašim chuťovkám. A teď jedna chuťovka z muziky Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, za to díky Imagine Dragons. Společná kuchyňka v práci je místo, kde končí veškerá kolegialita a doslova začíná boj o přežití čichových buněk. Ptali jsme se vás, co bylo to nejhorší, co kdy někdo u vás v práci poslal do éteru?
1: Máme tady zprávu třeba od Lenky, jo. Zdravím, bývalá kolegyně z práce si třeba ráno koupila teplé uzené stehno a pak jej dala v kanceláři na topení, aby jej měla v poledne k obědu teplé. Fakt chuťovka.
0: A zase je dobrá, ale že chtěla teda ušetřit pravděpodobně za elektřinu, tak když už si to donesla z domu vlažný,
1: tak víš, dáš na topení.
0: Tak to dáš na topení, no. Taky píše Martina. Dobrý den, tady Martina. Kolega, který byl Vietnamec, si jednou do práce přinesl živé kraby a venku na terase si je v hrnci začal vařit. No, trochu to smrdělo, neříkám nic.
1: Tak kraby, to už jsou jako jiný level. Peťa právě, kolega si ohřál párky v rychlovarné konvici.
0: No tak to je v pohodě, ne?
1: Tak jako tak není to úplně hezoučký.
0: Tak pak tady máme ještě hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. Není tak ani nějaký pach z jídla, který by mi vadil, většinou se to dá tak nějak přežít, ale co mi opravdu vaní, tak jsou elektronické cigarety a hlavně jedna příchuť, nevím, co to je, ale to, když cítím, tak se mi zvedá žaludek a spousta lidí si myslí, že když je to elektronický, takže to nevadí, že to je normální cigareta a kouří to pořád. Mě je blbý to říkat, ať nekouřej.
1: Naprostej souhlas, ty elektronické cigarety opravdu smrdějí extrémně.
0: Taky tady je zpráva od Romana, to mě teda pobavilo a tím bychom mohli od toho to tématu odejít. Je to. Chuťovku mám jednu. Když jsem jezdil na školení do Švýcarska, jelikož je to země síru, tak jsem si je vezl domů. Bylo teplo, byly vzadu v kufru, v hermetické doze, proto jsme je označili jako smrďoch. Velikost hermelína, ale chuť super. Smrádek taky. Taková ta mrtvola s ponožkama. Celník na hranici otevřel kufr a zvedl se mu kufr. Zařval. Scheiße, zu fahren raus.
3: Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Něco svižného chvíli po 8:45. Posloucháte Hit Radio. Rehab in my head. Jak to vypadá na cestách, řekneme za moment. Bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku Lenny nebo Benson Boone. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.

0: ceně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivometka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Tři dny, dvě velké akce, jedno město. 15. a 16. května ovládnou Horní náměstí delegace a hudebníci z Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska i Německa. Vychutnejte si tradiční pochoutky, vystoupení lokálních i zahraničních hvězd a velkolepé finále skupiny Crown. A přijde neděle. V neděli 17. května se zvedáme z gauče. Rodino, pohni se. V centru Vodárna vás od 13 hodin čeká obří rodinná párty plná zvířátek, sportu a soutěží. Akci Baví se celá rodina pořádá město Znojmo v rámci rodinné a seniorské politiky. Vstup na akce je zcela zdarma. Buďte u toho.
5: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
6: Partners Banka.
5: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
12: Koupelny, kuchyně.
13: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
14: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
15: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D52 za sjezdem na Modřice směrem na Brno blokuje provoz nehoda 3 aut. A pozor na kolizi na příjezdu do Rájce Jestřebí na kruhovém objezdu u odbočky na Blansko směrem od Černé hory.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
17: Hit Rádio City Brno.

0: Benson Boone, tohle je Hit Radio a vy, 8.31. A taky David, ten pro nás má
1: ranní update.
2: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky rychlých automobilů. Populární film Rychle a zběsile se dočká hned 4 seriálů. Na prvním už se podle tvůrců pracuje. Češi přestávají nakupovat v kamenných obchodech, téměř veškeré prodeje zboží se přesunuly na internet. Online už dneska nakupuje na 88% Čechů.
0: Já se tomu vlastně nedivím, tak je to asi příjemný to objednat z domu, ne?
3: Jako v době třeba po covidu nebo během, tak jsem samozřejmě si zvykla na nakupování online, ale teďka se vracím k tomu.
2: Taky byl teďka nedávno v kamenný pobočce a bylo to strašně příjemný, člověk si to mohl vyzkoušet, mohl si to porovnat.
0: No jako nejlepší jsou tady na tom ti, kteří si jdou zboží vyzkoušet, okouknou do toho kamennýho, ale pak to doma projedou heurekou a koupí to tam, kde to je nejlevnější, že jo?
2: To seš ty teda, jo?
0: Head Away Live, další songy pro vás, hezké ráno.

0: Call Me Maybe, 8 hodin 40 minut, posloucháte Hit Radio. Kruhové objezdy. To je taková speciální věc, kterou potkáváme na našich silnicích poměrně často, možná i vy teďka přes nějaký jedete nebo k nějakému přijíždíte. Proč speciální? Přijde mi, že každý si vykládá pravidla trochu jinak. Někdo na něj přijíždí a bliká doleva,
1: jo.
0: Což mě jako, to je jako nejlepší, to je takový, si říkám, kam jako chceš jít, jako do protisměru nebo do středu k té betonové kytce. Někdo na výjezdu nebliká vůbec, jo, a občas se proti vám někdo vyřítí v protisměru. To se mi taky stalo, jo. Je to místo s takovou zvláštní aurou anarchie, dalo by se říct. A teďka, nevím, jestli jste to slyšeli nebo o tom četli, přidala se k tomu naprostá pitomost ze sociálních sítí.
1: No.
0: A to, že řidiči projíždí kruháč středem a natáčí se u toho. Strašná sranda, no.
1: Ne.
0: Takže já od té doby vlastně, co tuhle informaci vím, tak pokaždý, když přijíždím ke kruháči, tak čekám, kdo na mě jako vyskočí. Víš?
1: Počkej, a to jsou asi teda ale nějaký mladý řidiči, ne? Jakože nějaký tiktokeři mladý, protože já si nedovedu představit 50-letýho řidiče, že jede rovně přes kruháč a jakože čumte.
0: Jako když se u toho nenatáčí, pravděpodobně takhle, pokud se vám to stane a ano, bude to třeba někdo starší řidič a nebude se u toho natáčet, tak se prostě jenom splet, jo, ale když potkáte někoho, dojede prostředkem kruháče a má v ruce telefon, tak to je prostě jenom pitomec. Tak opatrně na cestách a bacha na těch kruháčích, je to bohužel teďka aktuálně trendem. Za chvíli David Guetta nebo Lucie Marie na Hit Radio. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
5: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
6: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
5: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
6: A spousta dalšího čtení.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
16: to má podařit. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Marie. Michal a Jasmin, posloucháte Hit Radio 8.53. Krásné ránko.
1: Všichni teďka řeší ten fotbalový skandál, kdy teda fanoušci Slavie vyhli na hřiště ještě před koncem a co víme, že jo, tak disciplinárka to vzala teda hodně přísně, ten zápas kontumovala, jakože prohlásila porážku kvůli porušení pravidel, 3-0 pro Spartu. K tomu, co tam proběhlo, co se tam odehrálo, tak se asi už nemusíme vyjadřovat, to byla prostě ostuda.
0: Jasně,
1: a fiasko.
0: Stalo se, dobře.
1: Ale kontumace, jo, mě strašně baví to slovo, protože ono zní tak jako vznešeně, jo, jakože prostě kontumace.
0: To je pravda, mě to trošku připomíná slovo zase konzumace, rád jako jim, jo, tak, ale dobře, kontumace.
1: Kontumace, zní to vznešeně, ale vlastně to znamená, že jste všechno na poslední chvíli pokazili, jo. A když si to přeneseme třeba do partnerského vztahu, tak to můžeme aplikovat na to, že já třeba doma celý den uklízím, ani se nezastavím a teďka přijde ten Kuba domů, tak co jsi dneska dělala, jo, a nevidí prostě, jak je to tam všechno naklizený a tak to ti dokáže tak vytočit.
0: Já, ač nejsem žena, nebo aspoň se tak dneska teda při středě neidentifikuju, tak to naprosto chápu, teda, jo. Já teda dostávám kontumaci pokaždý, když se snažím vysvětlit, že ta nová věc do auta byla v akci. Jo, třeba, jo.
1: Jo, jo.
0: A říkám si, jestli vlastně není kontumace ta nejlepší cesta, že se nemusíš snažit a výsledek je vlastně jako jasný hnedka, jo. Jinak taková otázka do větru. Kdo je u vás doma ta disciplinární komise, ta disciplinárka? Kdo u vás doma rozhoduje o trestech? Chlapi, já vím, co jste odpověděli. Vím, jak vám je. Jsem jeden z vás. Robin Schulz na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Robin Schulz, Erika Sirla Speechless na Hit Radio v 8.57. A už i my jsme skoro beze slov, už jsme vyčerpali všechno, co jsme mohli. Snídaně šampionů, ta středeční je na konci.
1: Díky, že jste byli s náma, slyšíme se samozřejmě zase zítra ráno od 6 do 9.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Přesně tak. 6 ráno jsme tady.
1: Tak doufáme, že se nás budete držet jako klíště a budete tady.
0: Těšíme se na vás.
1: Ahoj. Čau.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Za půl minutky urbě je 9:00 raní a od mikrofonu Hit Radia City Brnová ze zdraví Ondra Blaho nabízím nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a pozor si musíte dávat třeba na Porgesově ulici, kde se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků. Je to u sjezdu na Křížíkovou ulici ve směru na Královo pole, navíc je dopravní nehoda v levém pruhu, tak buďte opatrní. Další problémy jsou v Kuřimi v Legionářské ulici u železničního mostu ve směru do centra, kde osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahuje záchranná služba. Počítejte s omezením i se silným provozem. Podíváme se ještě na příjezd do Rájce Jestřebí na kruháči u odbočky na Blansku ve směru od Černé hory. Tady je v sobě osobák s dodávkou, i tady buďte opatrní. No a připomínám ještě příjezd do Vyškova ve směru od Rousínova, tady je rovněž dopravní nehoda dvou osobáků, bohužel i se zraněním. Tak buďte opatrní, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City Brno.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice. Obává se toho, že změny umožní vládě nekontrolovatelné utrácení. Ministryně Schillerová vnímá opoziční kritiku jako bouři ve sklenici vody. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už téměř 4 miliony uživatelů. Jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve více než 200 tisících krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla NATO. Cílem summitu takzvané bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Česko bude zastupovat prezident Pavel. Česká fotbalová reprezentace odehraje poslední přípravný zápas před domácími fanoušky proti Kosovu. Poté se vydá na mistrovství světa. Utkání se bude hrát 31. května v pražské EPET aréně. Jaká jsou připravená bezpečnostní opatření, vysvětluje mluvčí fotbalové asociace Milan Štěrba.
8: My samozřejmě máme naprosto jasně stanovené jako bezpečnostní postupy, ať už co se týče pořadatelství, co se týče bezpečnostní složek, co se týče bezpečnostního manažera a tak dále. Tyhle ty všechny věci řeší jakoby standardně.
7: Vstupenky na zápas s Kosovem jdou dnes do předprodeje.
6: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty kolem 9-10 stupňů Celsia. Nutno podotknout, že to krásné slunečné počasí a jarní obloha, která mě probudila kolem 6. hodiny a 30. minuty, když jsem šel cvičit, tak už není. Už to aktuální bohužel není. Zase v průběhu odpoledne by mělo být zataženo, ale pršet by dneska ještě nemělo. Kdežto? od čtvrtka až do neděle. Tady předpověď meteorologů hlásí, že bychom s nějakými dešťovými přáňkami měli asi počítat, ale příští týden už snad bude lépe.
2: Hit Radio City Brno.
6: Startuje dopolední vysílání Hit Radia s datem 13. května, a to s Pink, Meduzou a taky Jamesem Arturem.

Česká republika je opět zlatá na sportovní mapě světa. Touto skvělou zprávou startujeme dopolední vysílání Hit Radio City Brno. Když řeknu Kolová, tak nejen brňákům se vybaví legendární bratři Jindřich a Jan Pospíšilové, kteří během své kariéry získali neuvěřitelných 20 titulů mistrů světa a 25 titulů mistrů Československa. A nyní tuzemská Kolová slaví fantastický návrat na absolutní vrchol. Dvojice Radek Adam a Tomáš Horák dokázala o uplynulém víkendu zvítězit na turnaji světového poháru v Maďarsku. Na zlato z této prestižní mezinárodní série přitom Česká republika čekala předlouhých 12 let. Reprezentanti zlínského Sokola prošli celým pavoukem bez jediné porážky a o svém triumfu rozhodli v derby vytrásejícím finálovém prodloužení. Obecně, úspěch je to obrovský, mě ale fascinuje ten sport jako takový, protože spojuje dvě aktivity, z nichž jednu miluju a druhé tak nějak nemůžu přijít na chuť. Fotbal a kolo. V pondělí s náma chodí na fotbalky týpci, kteří mají co dělat, stát na nohách a kopnout do balonu. No a frajeři v kolové jsou schopni jezdit po palubovce na kole a ještě s nimi střílet góly. Takže pánové, Radku Adame a Tomáši Horáku, na dálku vás moc zdravíme a děkujeme za tu nejlepší reklamu pro českou kolovou. Čekali jsme na to 12 let a díky vám jsme se konečně zase dočkali.

0: Jo, já to říkám pořád. Optimistická muzika se na i středeční dopoledne dokonale hodí. Ostatně celé dnešní dopolední vysílání Hitrádia City Brno jsme odstartovali zprávou o zlaté kolové, o po 12 letech velkolepém úspěchu a pokračovat budeme už za chvíli, jenže všichni moc dobře víme, že v průběhu dnešního odpoledne se zatáhne a mělo by až do konce tohoto týdne být tak trošku nevlídno. Neříkám, že hnusně, ale nemělo by být úplně dokonale a tak, jak bychom si asi všichni přáli. A já si říkám, že by možná bylo nejlepší, kdybychom se naladili třeba na nějaký pěkný letní hudební festival. A já bych pro vás jeden tip na nákup posledních chlebných lístků měl. Věřte mi, že ten line-up kapel na tomto legendárním festivalu bude sacramentsky kvalitní. Tak se vydržte, už za malou chvíli vám řeknu víc.
1: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Yum, radost, která se rozpouští. Yum, od farmáře v Brně. Yum, poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Yum, prostě zmrzlina s příběhem. www.yum.cz.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na Škoda Auto.cz.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
19: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
20: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
21: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
20: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Máme 5 minutek po 9:30 a v dopolední vysílání Hit Radia City Brno se naladíme na letní hudební festivaly. A proč taky ne? Když nám do konce tohoto týdne počasí radost neudělám, nikam ven asi vyrážet nebudeme, tak ať aspoň víme, co nás čeká. Samozřejmě se můžeme opět těšit na další brněnskou zastávku festivalu Hrady.cz. Do Brna na Hrad Veveří tento festival přijede 7. a 8. srpna a přiveze skvělý kapely, ať už to budou Rybičky 48, Miraj, Daniel Landa, spousta dalších. Ale co je důležité a proč vám o tom říkám už teď? Tak do 14. května, tedy do zítřka, jsou levné lístky za ceny již od 1100 korun. Tak se podívejte na www.hrady.cz/vstupenky, ať si tu poslední vlnu levných vstupenek nenecháte ujít. Abych vás nalákal, tak vám pustím další kapelu, na kterou se letos na Hradech.cz můžeme těšit. Milovaní MIG 21, dlouho jsme je nehráli, tak si pojďme zpříjemnit středeční dopoledne.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

se, pojď si mě vyfotit, jak tam je.

0: Ano, David. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno 2 minutky před 10:15. Úžasná muzika, ale dokážu si představit, že by si někdo dal třeba raději něco rockovějšího a nebo naopak taneční muziku. A nejenom, že tohle všechno budeme v průběhu celého dnešního dne hrát, ale zároveň ty konkrétní vlastní hudební přání si můžete také nechat splnit. A to dneska večer, protože středa patří vám, našim posluchačům a vašim hudebním přáním. Tak klidně napište na www.hitradiocitybrno.cz, tam můžete muziku objednávat, psát komu, od koho, co a proč, a opět se na každého z vás určitě dostane. Hit
1: Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland. Tweet,

0: Zeď. Tweet, tweet.
1: Celá nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Jo, ještě beton.
9: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
10: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
11: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů. Voda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Single X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Bezpečnost má zelenou s kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
17: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
18: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
17: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Pěkně zvesela končíme tu 9. hodinu dopolední na Hit Radio City Brno. Bob Sinclair, Love Generation, 2 minutky před 10. Teď je na řadě nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Tak se pojďme podívat, kde se určitě zdržíte a kde byste si měli dávat pozor. Začneme na D2, 11. kilometr ve směru na Bratislavu. Tady narazilo osobní auto do dopravního značení. Zatím se kolona netvoří, ale může. D2 ještě jednou, 33. kilometr u Velkých Bílovic ve směru na Brno. Tady blokuje jízdní pruh nepojízdné osobní auto, takže i tudy projíždějte opatrně. Znojmo Pohořelice. U odbočky na Bantice tady na kruháči stojí porouchaný nákladák. Tady také dávejte pozor. Pojďme blíž do Brna na D52 za sjezdem na Modřice na 5,5 kilometru ve směru na Brno. Tady blokuje provoz dopravní nehoda 3 osobáků. Počítejte se zdržením. Kolona tady má už 7 kilometrů. A dívám se dál ještě do Kuřimi. Legionářská ulice u železničního mostu. Tady se ve směru do centra stále vyšetřuje vážná dopravní nehoda osobáku s chodcem. Jezděte opatrně a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
6: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
5: Více na světrovnátek.cz.
7: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
8: Partners Banka.
7: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
9: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělák. Neznámý pachatel včera v podvečer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Dnes je Český den proti rakovině. Jeho letošním tématem je nádor hlavy a krku. V ulicích můžete potkat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky, říká místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurzová.
2: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček těch kytiček. Ze světle fialovou stužkou bude letos 1 milion 100 tisíc.
1: Žlutou kytičku je možné získat až do 17. května i na takzvaných pevných místech. Seznam najdete na stránkách Českého dne proti rakovině. Evropská unie plánuje vyrábět více důležitých léků v Evropě. Chce se zbavit závislosti na asijských výrobcích a předcházet nedostatku antibiotik a dalších léčiv. Dohodu na pravidlech, která usnadní podporu výroby léčiv z veřejných prostředků, oznámili zástupci Europarlamentu a členských států. Fotbalisté Sparty ve třetím kole ligové nadstavby remizovali s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu sice snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Slávia i tak může už dnes po zápase s Jabloncem v případě výhry oslavit obhajobu titulu.
3: Nejen Brno, ale celá jižní Morava hlásí aktuálně teploty okolo 10 stupňů Celsia, na některých místech dokonce 11. A ačkoliv ještě před hodinkou bylo zataženo, teďka zase sluníčko. Musíme počítat s tím, že odpoledne by se mělo zase zatáhnout a od čtvrtka až do neděle bychom se docela pravidelně měli potkávat také s dešťovými přeháňkami. Teploty se budou pohybovat maximálně okolo 12 až 11 stupňů, ale od příštího týdne dál už snad bude dobře.
0: Hit Radio City Brno.
3: No a kde bude 100% dobře, tak to ve vysílání Hit Radio City Brno s Gigi D'Agostinem, Beyoncé a nebo Alexem Warrenem.

Alex Warren, Ordinary v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno s datem 13. května. Ale opět nechci otevírat staré rány, protože následky tornáda, které se před pár lety prohnalo jižní Moravou, jsou na některých místech vidět dodnes, ale musím informovat o netradičním úkazu, který vyděsil návštěvníky Vesternového městečka v Boskovicích. Z kraje Května se totiž po pastvinách okolo Boskovic prohnal vzdušný vír, připomínající tornádo. Odborníci ho nazývají docela roztomile. Rarášek. A asi abychom se nebáli, protože nikoho nezranil, i tak je to ale za mě spíš pořádný rarach, protože po sobě zanechal zdemolovaný přístřešek pro koně a také hromadu třísek. Takhle jako, přátelé, vidět to na vlastní oči, asi bych měl docela nahnáno, jo. Zaplať pánbůh se nic nestalo ani lidem, ani koňům na pastvině, ale bohužel příroda si s námi zahrává a právem, protože my si zahráváme s ní, takhle nám to vrací a měli bychom s podobnými úkazy počítat čím dál častěji.

0: Liam Payne, Rita Ora For You v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A já pro vás budu mít už za chvíli kromě další skvělé muziky i další šanci vyhrát oběd nebo večeři zdarma. Mimochodem dnešek, tedy 13. květen, je Mezinárodní den humusu, který mi nic neříkal do té doby, než jsem si ho dal v Izraeli, v Tel Avivu, na pláži u moře, s párkem a rajčatama. Tam jsem v humusu skutečně našel zalíbení. A nebo jsem spíš vystihl název tohoto pokrmu, protože pro někoho může být taková kombinace solidní humáč. Každopádně soutěž Nevaříme, posloucháme už za chvilku. Jdu volat.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
5: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
6: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, kdež tam gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: První probuzení na moři?
13: První selfie s delfínem.
14: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
15: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
19: Datart pořádá Maxi výprodej.
20: Cože? Maxi výprodej?
19: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
20: Tak to je další level.
19: Datart. Opravdový elektrospecialista.
21: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Hit Radio.
22: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
23: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nevadíme, posloucháme. A abych to dnešní kalendárium doplnil, tak připomínám, že 13. květen je taky Mezinárodní den koktejlů a ten si v Charlie's Parku v Technologickém parku po obědě klidně můžete dát. Z dnešního meníčka, a já se přiznám, já jsem vybíravý, bych si asi dneska nevybral, takže bych šel do týdenní nabídky a dal bych si třeba trhané hovězí maso v tortile, ale je boost, co bych si dal já. Důležitý je, co by si dala Veronika, protože včera jsem volal Petře, ta mě to nezvedla a já chci, aby v tomto pracovním týdnu alespoň jedna žena, a dnes ne jednu, ale hned dvě 500-korunové poukázky vyhrála. A tak doufám, že mě Veronika nesklame. Příjmení má Moudrá, takže jako správná moudrá žena ví, že po registraci,
1: číslo kterou... neexistuje, nebo jste před ním zapomněli vytočit...
0: Pytle, já vím, sorry, jo, furt. Jo, já jenom abych dokončil myšlenku. Jako správná, moudrá žena ví, že když se registruje do naší soutěže, tak musí zvednout telefon a říct, nevaříme, posloucháme.
2: Nevaříme, posloucháme.
0: A ona to řekla. Ona to řekla! Moudrá to žena! Veroniko, ahoj, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno, kde jsem tě zastihl?
2: V práci.
0: Ty tady píšeš, že jsi junior účetní.
2: Ano.
0: Prosím tě, já potřebuji vysvětlit rozdíl mezi juniorem a seniorem. A teď nemyslím ten věkový rozdíl.
2: Jasně, tak junior je ještě pod kontrolou, že to ty prostě naučí.
0: Jo, takhle. Takže ti někdo kouká přes rameno, jestli to tam nedatlíš blbě, jo?
2: Přesně tak.
0: A jo. Nechme práci prací, protože ty si vyhrála nikoliv jednu, ale hned dvě 500-korunové poukázky do Charlie's Parku v Technologickém parku.
2: No. Skvělý.
0: A dám ti na výběr, jo. Já se teďka dívám na jejich webovky. Na meníčku dneska mají srbské vepřové risotto s goudou, kyselým okurkem nebo grilovaný kuřecí steak s baby kapustou. Ale týdenní nabídka je filovaná vepřová panenka se slaninovým chipsem, omáčkou demiglas, trhané hovězí maso v tortile s čerstvou zeleninou anebo salát s uzeným lososem. Co by si zdala?
2: No, těžká otázka. Všechno zní skvěle.
0: Jo?
2: No, možná to trhaný.
0: Že? No, já bych si dal taky, Veru, tak ať si dáš cokoliv, ať ti chutná, klidně vem někoho sebou, protože na to budeš mít. S tisícovkou se za cizí utrácí o něco snadněji. Tak si to užij v Charlie's Parku a dej nám potom vědět, jak ti chutnalo.
2: Děkuju moc.
0: Vůbec tak nemáš zač. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj.
3: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku Královo pole. Stav se na oběd. charliespark.cz

0: Máme minutu po 10:45. A když se podíváte ven, tak vidíte, že už se nám to zase kaboní, že sluníčko mizí. A jak to vlastně bude s počasím, to si samozřejmě v závěru této hodiny řekneme v předpovědi, včetně dalších důležitých informací, nejenom dopravních, ale také toho zpravodajství, ale abychom si to trošku rozsvítili a navnadili se na léto a vůbec si vytvořili takovou pseudo-letní atmosféru, tak pro vás budu mít jednu takzvanou petelicu. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. To funguje vždycky.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
6: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: No proto.
9: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
11: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
12: Když potřebujete brýle, tak
13: Bob Optik.
12: Když kontaktní čočky, tak
13: Bob Optik.
12: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
13: Bob Optik.
12: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
13: Bob Optik.
12: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
14: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB?
10: Na DOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je na DOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
14: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: takový pocit, že dneska to strašně letí. Ani jsme se pořádně nepřivítali a už budeme za chvíli vítat poslední hodinku dnešního dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno. Za půl minutky odbije 11. dopolední a jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, kde si dávat pozor. Pozor si dávejte třeba ulici Kamenice u křižovatky se Studentskou. Tady narazilo osobní auto do sloupu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte tady prosím s omezením. Problémy jsou také na příjezdu do Vyškova ve směru od Rousínova. Tady bourala dvě osobní auta, je to vážná dopravní nehoda se zraněním, takže opatrně. Hodonín Lipová, tady je zásah záchranných složek, komunikace je neprůjezdná, buďte opatrní. D2, 31. kilometr ve směru z Brna na Bratislavu, tady v pravém pruhu zavazí osobní auto po nehodě. A 11. kilometr ve směru do Bratislavy, tady narazilo osobní auto do dopravního značení. Tady se kolona zatím netvoří. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 546-220-220.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz. Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na Family.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, částky na energie, pracovního bonusu nebo posuzování majetku. Příjemcům dosavadních podpor, jimž by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Zájmy Česka by měl na červencovém summitu NATO zastupovat především premiér Babiš. Pro jeho účast se v průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz vyslovilo 57% respondentů. Zhruba byla na setkání státníků i prezidenta Pavla a ministra obrany Zunu. Dubnové mrazy dělají vrásky ovocnářům. Ti v současné době provádějí šetření v jednotlivých podnicích, kde se snaží přesněji odhadnout škody. Více říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
2: Předběžně předpokládáme, že letošní úroda by se mohla pohybovat někde kolem poloviny toho, co je u nás běžné v kontextu nějakého dlouhodobějšího průměru. Když to převedeme do tržeb, tak se dá očekávat, že jde o škodu v řádově vyšších stovkách milionů korun.
1: Ovocnáři vše upřesní během příští týdne, kdy budou mít výsledky. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve třetím kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Slovácko už nemůže skončit poslední. Přímý sestup naopak hrozí Baníku. Ztrácí 3 body na Duklu, která včera vyhrála v Boleslavi 2-1. Hrozbu baráže pak odvrátili Teplice po výhře ve Zlíně.
3: Brno a celá jižní Morava aktuálně hlásí teploty okolo 12 stupňů Celsia a dnešní odpolední maxima se dostanou, jestli na 15, tak je to skutečně hodně. Od zítřka, bohužel až do neděle, teploty okolo 12-11 stupňů i s dešťovými přeháňkami, takže do konce tohoto týdne to budeme muset vydržet, ale ten příští, ten bude stát zase za to.
0: Hit Radio City Brno.
3: No a 11. hodinu dopolední startujeme s Hozírem, zazní taky Rihanna, věřím, že vám radost udělá i Black Eyed Peas.

0: svůj show.
1: Za minutku doby 11:15 a v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno teď trošku předotevřu zajímavé téma. Protože se poslední dobou hodně mluví o Unkovicích na Brněnsku, protože právě tam je jeden farmář, který chová 300 koz. Samozřejmě proti kozičkám nikdo nic nemá, že jo? To je jasný. Nádherné zvířátko. Nejen. Jenže 300 koz už dokážou udělat pořádnou paseku, zvlášť když vedení takové farmy, neříkám, že není odborné, ale občas se tam objevují věci, se kterými se v každodenním kontaktu potkávat prostě asi nechcete, protože někteří obyvatelé se stěžují na zápach a špatné podmínky pro zvířata. Když se třeba ku příkladu podíváte na facebookový profil Událostí Brno, je tam zajímavá reportáž, ze které se můžete dozvědět víc. A tak ta otázka zní, a chopí se toho i kolegové v odpoledním vysílání Petra s Igorem, kolik zvířat a jakých byste zvládli ve svém sousedství respektovat a tolerovat, co už by na vás bylo cufíl. Já třeba jako miluju psy, ale dokážu si představit, že mít u baráku jako třeba 5 uštěkaných hafanů. Asi to nemusí být úplně to pravé ořechové, vedle čeho chcete bydlet. Teď když si vezmete 300 koz, je taková koza jedna, není úplně nejvoňavější stvoření, teď když jich je 300. No, přátelé, jak se říká na internetu, diskutujme!

0: Ať už vám biznis kvete a dneska dneska skomírá, důležitý je, že Hit Radio City Brno hraje úplně pro všechny a i pro ty, kterým se dneska třeba moc nedaří. Věřím, že tu náladu zvednou Imagine Dragons a nebo Eva Farná. Každopádně čeká nás víkend, který nepřinese vysoké teploty ani sluneční paprsky, a tak vás pozvu někam, kde se můžete schovat, ale kde to bude rozhodně stát za to. Tipy na to, kam vyrazit, už za chvíli.
1: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já!
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Královna české pop music. Ne, na žádnou jinou opravdu myslet nemůžeme. Opravdovou královnou je pouze Eva Farná. Doznívající teď v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno. Ale sliboval jsem vám akce, které se konají v Brně a na Jižní Moravě. A mile rád vás na ně pozvu. A říkal jsem, že nás nečeká úplně slunečný a teplý víkend, takže pokud byste se rádi pořádně zahřáli, tak vás zvu na Run Club Arenu. Závody českých run klubů, o kterých jsme mluvili i minulý týden v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno na Palačáku 16. května. 10 klubů, 120 běžců, 5 disciplín, DJ, občerstvení, testování botů. No bude to velký, bude to hodně. Informace najdete na www.objevbrno.cz, ale pokud se chcete skutečně schovat, pozvu vás třeba na 16. květen na 14. nebo 15. hodinu na prohlídku bývalé káznice na Cejlu. Informace včetně stupenek najdete na www.gotobrno.cz a taky a s velkým důrazem vás pozvu na brněnskou muzejní noc. Už tuto sobotu 16. května mezi 18. a 24. hodinou brněnská muzejní noc.cz, to je důležitý web, ale ještě důležitější je aplikace, kterou si můžete stáhnout, abyste měli kompletní info ve vašem mobilu.

0: jedna starší od Linkinů, kterou jsme dlouho nehráli. A už za malou chvíli jedna úplně nová, kterou možná drtivá většina z vás nezná. Ano, v závěru dnešního dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno nás opět čeká moje závěrečná dopolední srdcovka. A pro ty, kteří se rádi jen tak čučí do slunka, do nebe nebo vlastně kamkoliv, u vozovkách do blba, rádi si podumají, tak jako velice často a rád dělám já, tak tahle písnička bude pro tyto účely takřka ideální. Počkejte si, fakt se vám bude líbit.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
4: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
5: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
4: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
5: A spousta dalšího čtení.
6: Tři sestry Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
7: Nová zbrojovka.
6: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
7: Vstup 18.00.
6: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Vážení posluchači, 15. a 16. května ožije Horní náměstí oblíbenými dny partnerských měst. Čekají vás tradiční speciality, víno, hudba, tanec i kultura z různých koutů Evropy. V pátek 15. května bych vás taky rád pozval na Znojemskou muzejní noc v Minorickém klášteře na Znojemském hradě a na Alšovce. Ta nabídne jedinečnou večerní atmosféru a netradiční zážitky pro malé i velké. Kompletní program najdete na muzeumznojmo.cz. Přijďte si užít Znojmo plné kultury a zážitků. Zdraví vás František Koudela, starosta města Znojma.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivo Metka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
14: Cyko, koupelny, kuchyně.
15: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Cyko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Cyko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Cyko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
16: Trénírkárna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
16: suvenýrkárna.cz.
18: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
19: Partners Banka.
18: Místo, kde rozhodná 8říjen.cz.
20: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
21: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
20: Hotel Pegas.cz.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
24: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo, jakože...
25: Jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
24: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
26: Nebo ryba třeba.
24: Nebo ryba.
25: Tak to naše čivava je bejk, no.
24: Nicméně...
25: Pes, ryba.
26: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
24: Já jsem se
25: smála. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
24: tvým kocourovi.
25: Tvůj kocour je co? To je štír, no tak to ne, tak to smolíček.
23: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9

Tak jsme zase před branami poledne. Dopoledne na Hit Radio City Brno se středečním datem 13. května končí. A jako vždycky mojí závěrečnou srdcovkou. Já mám jakousi potřebu naplnění duše pozitivní muzikou, respektive další dávkou pozitivní muziky. A tak jsem si vzpomněl na písničku, kterou jsem jednou zaslechl omylem. A od té doby ji mám v playlistu a kdykoliv jedu autem a potřebuju si podumat, ale s úsměvem na rtech, tak si pouštím tohle. Don West, Send It Back. A věřím, že na vás to bude působit stejně. Touhle peckou se navíc i loučím. Tak se mějte hezky a zítra před 9:00 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Vítežské ulici před nájezdem na D1 směrem z centra probíhá údržba zeleně. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnes je Český den proti rakovině. V ulicích budeme potkávat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky. Doplňuje ředitelka Legie proti rakovině Iva Kurcová.
8: Ten příspěvek držíme celé roky, je to 20 korun minimálně, ale samozřejmě možnosti směrem nahoru jsou neomezené. My jsme dárcům vděční za jakýkoliv příspěvek. A protože doba pokročila, tak vlastně máme i nové možnosti. Kdo by nepotkal dobrovolníka nebo neměl šanci si tu kytičku koupit fyzicky, může přispět pomocí DMS. Potom máme už třetí rok QR kódy a letos poprvé takový pilotní ročník, zkoušíme platební karty.
7: Žlutou kytičku je možné získat až do neděle na takzvaných pevných místech. Seznam je na webu Českého dne proti rakovině. Mobilní aplikace Záchranka se po 10 letech od vzniku blíží k hranici 4 miliony uživatelů. Ti si jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisíc krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného, zprostředkovat kontakt a do budoucna poskytnout klíčové informace o povaze zranění. No a na českých chmelnicích finišují jarní práce. Rostliny se stále ručně natáčejí na drát, protože nikde na světě neexistuje potřebná technologie. Na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 000 rostlin. Teď se podíváme k nám.
2: Jihomoravská metropole prožije v sobotu brněnskou muzejní noc. Do tradiční akce se zapojí 26 institucí na 52 místech v Brně a okolí. Nováčkem je galerie Favu a podruhé se do muzejní noci zapojí kostel svatého Jakuba. Dopravu za Brno zajistí zdarma nízkopodlažní autobusy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V Brně a na jihu Moravy se také dneska moc sluníčko na obloze ukazovat nebude a ojediněle i sprchne. Naměříme nejvýš 17 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Je to tady středa, 12 hodin, 2 minuty, začínají nám srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. navíc na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit z roku 2000, se kterou se vydáme na cestu kolem světa, tedy Around the World. I jednak kvůli tomu, že je hezký, že takhle můžeme cestovat, alespoň prstem na mapě, když to všechno stojí strašně peněz, ale hlavně kvůli tomu, že za 2 dny už začíná také i pro Česko mistrovství světa v ledním hokeji. Tak jdeme na to!

0: ATC na Hit Rádiu, cesta kolem světa. V jednom filmu by to bylo za 500, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My dneska nebudeme vzpomínat na české filmy z 90. let, ale budeme vzpomínat na vaši brigádu. Jo, protože ve zprávách, pokud jste slyšeli zprávy, tady u nás na Hit Rádiu, ve 12 hodin, tak jsme slyšeli informaci z českých Chmelnic, že tam finišují jarní práce. No a Chmelová brigáda, to je taky jako legendární brigáda, a to jsou taky neuvěřitelné vzpomínky. Mám pocit, že chlapi vzpomínají na vojnu a ženy často tady na tu brigádu. Tak jakou brigádu jste zažili vy ve vašem dětství nebo v pubertě? To mě zajímá. Co jste dělali, kolik vám bylo let? Dejte vědět na 777-937-777. Zprávy, hlasovky, všechno posílejte. A my si dáme další dvě srdcovky. Za chviličku Koreana a právě teď R.E.M. Hezký poslech.

0: Rok 1988 na Hitrádiu. To jste nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky jsou plné překvapení, to je pravda. Za chviličku si dáme hit z roku 1999, ale teď v těch 90kách ještě zůstaneme, jdeme na vaše brigády. Dneska vzpomínáme na to, čím jste si vydělávali peníze. Asi se shodneme jako na tom, že je zvláštní, že i když ta brigáda vždycky byla špatně placená, tak stejně tenkrát ty prachy jako nám stačily. Úplně jako v pohodě. Jsme s tím normálně vyžili. Tak co tady máme na našem WhatsAppu? Lucka píše: ahojky, tak moje první brigáda byla v rakvárně. Broušení dřevěných rakví. Bylo to super, ráda na to vzpomínám. Lucka. OK. Zajímavá brigáda. Jsi začínala tam, kde všichni ostatní končí teda, ale... No evidentně máš černý humor teda. Dobrý. Kluk z dědiny. Pítr, takže klasika brigáda VZD. Žně na sušce obilí. Strašlivý bordel, nebo konkrétně strašlivé bordel a prachy na houby. Ale tenkrát v 16 to ušlo. Jasně, dovedu si představit. Já jsem roznášel letáky do schránek, to bylo hrozný peklo, bylo to na halíře rozpočítaný, takže jsem jich musel rozdat asi milion, abych měl nějaký prachy. Zdraví Tomáš. Hele, tohle mi připomíná moji brigádu. Já jsem pracoval v hangáru, kde byla strašná zima. A vybaloval jsem krabice, které přicházely asi z Číny. Byly velký krabice a ty byly velký takových pytlů na elektroniku. Jo, když si představíte, že si koupíte novou televizi, tak ta je většinou v takovým jako zvláštním, takovým pěnovým jako obale, takovým pytlu, jo. Tak tyhle pytle tam byly vždycky jako nahňácaný, namačkaný a můj úkol byl, že jsem ho vždycky vyndal, musel jsem ho rozprostřít, narovnat a dával jsem ho vedle, zase do jiný krabice. Jo, která se pak odesílala asi do jiný továrny, kde se to potom balilo. A taky za ten jeden pytel, tak jsem měl, nevím, třeba 5 halířů tenkrát, takže jsem tam hodiny a hodiny zmrzlej v rukavicích. Musel jsem mít ustříhaný konečky prstů na těch rukavicích, že jo, abych jsem to cítil, aby jsem mohl ten pytel hezky rozprostřít. Tak se to tam takhle dával na stranu a pak jsem si prostě počítal kusy a za těch 6 hodin, co jsem tam byl, jsem si vydělal 30 korun a šel jsem domů. No tak tohle jsou brigády, na který vzpomínáme, jo? Ale i přesto je to krásná část našeho života, která nás taky nějakým způsobem formovala, stejně tak jako hity, který tady dneska hrajeme. Tohle je hit z roku 1999 a vy na WhatsApp Hit Rádia.

0: John Newman na Hit Radio, srdcovka z roku 2013.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: My tady většinou vzpomínáme na 90. léta a tohle je frajer, který se narodil přesně v roce 1990, takže teď v červnu oslaví 36 let. To byla pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání, takže už teď můžete psát na 777-937-777, co byste chtěli dneska slyšet, co byste chtěli zahrát. No a zároveň tam také píšete vzpomínky na vaši brigádu. Tak tady mám hezkou zprávu. Ahoj, já jsem brigádničila 5 let v DMku. Práce to byla hezká, lidé většinou času hodní. Našli se ale i výjimky, třeba paní, co se k nám přišla ptát na koberečky do auta. Jasně. Nebo pán, co několikrát vyšel ven a zase zpátky, jenom aby se mě mohl pokaždé zeptat. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Tak se chci zeptat, jestli se něco změnilo, když jsem vstoupil dovnitř k vám. Výborně. Takový zákazníky mají všude nejradši. Vždycky se najde někdo, kdo snídal vtipnou kaši, že? Ale vzhledem k tomu, že já jsem to nebyl, tak ten pán klidně mohl být můj táta. Má taky podobně blbý humor jako já. Co dál? Co tady máme? Máme tady i hlasovky. Jasně, tak pojďme na to. Vzpomínky na brigády. Tak jsem zvědavej.
2: Ahoj Jirko, moje vzpomínky na brigádu byly luxusní. Jezdila jsem, když mě bylo 15 a potom i další rok 16. Se svickýma točila se cukrovou vatu a prodávala heliové balonky. Takže jsem byla nucena žvát do davu cukrová vata. No to bylo hrozný. Naštěstí nejsem introvert, takže jsem to nějak kousla. Ale taky to bylo super. Dostala jsem najíst, dostala jsem peníze a podívala jsem se všude po České republice.
0: Tak to je nádhera. Bary, děkuju, to je nádhera, to je poprvé, co slyším o někom, že měl brigádu na kolotočích, ale pozor, to já jako závidím, to je můj a ne, a věřím tomu, že nejenom můj dětský sen, jo, naše generace, co vyrůstala na seriálu Cirkus Humberto, tak jezdit s kolotočima nebo cirkusem, ale bože, to byla vysněná práce, to je paráda. No hele, tak jenom takhle mezi náma, jo? Když si od fochu, jak se říká, měli na té střelnici ty pušky nějak sfejkovaný? To pohnutý míření nebo tak něco, že jsem ty špejle netrefil? A nebo jsem jenom levej, jo? A z čeho se dělají ty cukrový lízátka ve tvaru dudlíku? Protože ty jsou nenahraditelní. Tak prosím, dej mi vědět, zpátky na WhatsApp, to mě zajímá. Za chviličku srdcovka na vaše přání do té doby, například Miraj a nebo taky Hit Golden.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
6: Když potřebujete brýle, tak
7: Pop Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak
7: Pop Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
7: Pop Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
7: Pop Optik.
6: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
8: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
9: Moje ruka!
10: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
11: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
12: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
14: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
15: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
14: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
15: A spousta dalšího čtení.
16: Jo, ještě beton.
17: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
18: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
20: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
3: Posloucháte středeční srdcovky na Hit Radio a mám tady srdcovku na přání, která je spojená navíc ještě se vzpomínkou Davida, který píše: já nejraději vzpomínám na brigádu ve videopůjčovně. Bylo mi 16 let a měl jsem přístup do sekce 18+ a hororu. Nad tím tak přemýšlím. Tenkrát na těch videokazetách 18+, možná někdo nosil chlupatý plavky, tak to je pravda, že to byl docela horor. No a David pokračuje a píše: v té době jsem měl holku a ta měla nejraději skupinu Tic Tac Toe. Měla dokonce v pokoji obrovitánský plakát. Nevím proč, ale dneska díky této brigádě a vzpomínkám jsem si na ní vzpomněl. Tak že ji na dálku zdravím a Lence posílám tuhle píseň. Tak jo?

0: deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Und warum?
2: Srdcovky Hitradia.
3: Dobrý. Podle mě jako tohle jste v rádiu dost možná dobrých 20 let neslyšeli. Tic-tac-tou, vachum. Takhle, němčina v písničkách nezní moc dobře, ale tohle je prostě dokonalý. To byl pohled do roku 1997. Davide, děkuju za tenhle výběr srdcovky na přání. To si mě fakt jako potěšil a věřím, že nejsem sám. Skvělý. 12 hodin 43 minuty. Dnešní srdcovky jsou za námi. Do 13. hodiny ještě například Ella Henderson, taky Mando Diao. A pokud byste dneska chtěli slyšet ještě pořád tu vaši srdcovku na přání, ještě máte šanci. Je středa, to znamená, že mezi 18. a 21. na Hit Radio jsou hity na přání a už teď na webu hitradio.cz tak můžete napsat do formuláře speciálního, co byste chtěli slyšet a dokonce i v kolik hodin byste to chtěli slyšet, abyste o to nepřišli.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
4: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
5: Špičáku, ty nějak záříš?
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
17: Partners Banka.
16: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
18: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
19: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
20: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
19: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sheeran v závěru dnešní polední hodiny. Za 2 minutky bude 13. Čekají nás taky nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Křížkovského ulici probíhají stavební práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už tuto sobotu vypukne celorepubliková akce Do lesů z lesy České republiky. Zájemci tak mají jedinečnou možnost vyrazit se zkušenými lesníky na komentovanou procházku. Program nastíní mluvčí lesů ČR Eva Jouklová.
9: Lesníci budou s lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo, kromě lesů České republiky a lesníků. Tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
8: Akce proběhne na 67 místech. Detaily včetně programu najdeme na webu klubnovéholesa.cz. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádá o evropskou pomoc pro naše zemědělce. Má jít o aktivaci podpory z prostředků krizové zemědělské rezervy, které je možné využít při postižení přírodními katastrofami, ale výjimečně i nepříznivými klimatickými jevy. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů poničily polovinu letošní úrody ovoce. Německá policie podnikla v Berlíně rozsáhlou razii. Důvodem je rostoucí počet případů střelby. Do akce bylo nasazeno zhruba 500 policistů, včetně speciálních jednotek. Prohlídky prováděly ve zhruba 20 bytech a dalších objektech v německé metropoli. Teď ještě pohled k nám.
1: Už 2 miliony korun vybrali lidé na pomoc vyhořelé záchranné stanici pro zvířata v Brně. K požáru došlo minulý týden. Provozovatel stanice Zdeněk Machař pokračuje dál v záchranné práci. Chybí mu ale zázemí pro ošetřovatele. O víkendu budou dobrovolníci likvidovat zbývající následky požáru.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Také dneska se sluníčko na obloze moc objevovat nebude a mohlo by i sprchnout. Teploměr ukazuje v Brně a na jihu Moravy maximálně 17 stupňů Celsia.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: 1 hodina odpoledne, jak se dneska máte? Doufám, že všechno v pořádku. Je středa, je tady ta kratší polovina pracovního týdne před námi. No a navíc v této hodině výhru, a to konkrétně Surikarty, což je karetní hra pro celou rodinu, která je vymyšlena od psychologa, abyste společně v rodině trávili víc času a zároveň se také líp poznali. Je to denní výhra, v pátek nás čeká ta hlavní výhra, a to je 10 000 na nákup a prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se do hry připojit, najdete na webu hitradio.cz.
2: Hitradio City Brno.

Doors, Brattles na Hit Radio, je 13 hodin 13 minut. To je taky taková vlastně jako rodinná kapela, tak když jsme u té rodiny, už jste přihlásili nějakou vtipnou nebo bizarní SMS-ku od vašich dětí do soutěže o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 prémiové mobily Xiaomi Redmi Note 15 Pro? Ještě ne? Tak pořád máte čas. Finále je v pátek mezi 12. a 15. hodinou, kde přesně o tohle budeme hrát. Pokud už jste to ale udělali, tak teď dobře poslouchejte, jestli náhodou tu vaší SMS-ku nebudu teď číst, protože každý den vybraná zpráva ještě získá denní výhru, a to karetní hru Surikarty pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa, proto abyste se v rodině trošku lépe poznali, abyste na sebe měli víc času a možná vlastně na těch mobilních telefonech od rána do večera každý nebyli. Takže zpráva, kterou tady mám, tak to nám poslala Veronika.

0: ta píše, napsala jsem své dceři otázku, proč si opět nevyžehlila? Její odpověď, neměla jsem čas, nestíhám žít. Dobrý, to já beru, to je náhodou docela jako cool odpověď, to je skvělý, takže Veronice gratuluju. Veronika tady získává sorry karty, naší denní výhru. No a zítra ráno opět další denní výhra mezi 6 a 9, další denní výhra potom mezi 12 a 15 a v pátek velké finále po obědě. 12 až 15 je čas, kdy máte poslouchat Hit Radio, protože v ten čas můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Když máme ty zmrzlíky, Demi Lovato, Let It Go a Ledové království, to se tak hodí do toho počasí, co teď máme tady u nás v Česku. Každopádně využiju toho, protože tohle je tak trošku vánoční téma a já tady mám zprávu, která s Vánocemi úzce souvisí. Stalo se to v Americe, jedna paní Američanka našla na půdě vlastně opravdovou časovou kapsli. Její mamka tam před skoro 30 lety chtěla tenkrát pomoct Ježíškovi, že jo, nebo Santa Clausovi, a tak nakoupila nějaký dárky sama a schovala ty vánoční dárky pro ní na půdě. A asi na ně zapomněla, nebo je pak nemohla najít. U stromečku tenkrát prý byly slzy, ale teď se dárky úplnou náhodou našly a vykoukla z nich dokonalá nostalgie 90. Jo? Je to jako najít poklad, který už nikdo nechce, ale zároveň ho chcete mít. Prostě s Barbínou v dospělosti si už hrát nebudete, ale jste šťastné, že ji konečně máte. Takový ten hořko-sladký pocit dospělosti, no. Tak proč o tom mluvím? Protože Melissa, ta Američanka, tak se jmenuje, tak se rozhodla, že ty dárky tak si nenechá jako vzpomínku. Rozbalila je před kamerou, dala video na TikTok, který má miliony shlídnutí, a všechny ty dárky, které tam našla, tak dá charitě. Nádherný příběh. Krásný. Tak i v 21. století v roce 2026 se opravdové vánoční zázraky dějí. A to i na jaře.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
5: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
13: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické sterivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
22: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
23: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
25: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky. Jo.
26: Jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
25: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
26: Tak to ryba třeba.
25: Nebo ryba.
26: Tak to naše čivava je bejk, no.
25: Nicméně...
26: Ryba.
25: Já jsem se
26: smála. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
25: tvým kocourovi.
26: Tvůj kocour je co? To je štír, no tak to ne, tak to smolíček.
24: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

John Martin, Save the World, je 13 hodin 39 minut, s váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Moc bulváru tady nemáme ve vysílání mezi 12 a 15, to je pravda, a tak si trošku toho bulvárku dáme teda dneska, o čem si tak jako teď všichni povídají v Česku, když ne o fotbale. No, o celebritách a o rozvodech, je to tak? Ondra Gregor Brzobohatý a Daniela Písařovicová oznámili rozchod po ani ne dvou letech manželství. Prý v poklidu a zůstávají nejlepšími přáteli. Tak jo, když to říkají, budeme tomu věřit. A hlavně jim to budeme přát, protože mít rozvod v klidu, to je jackpot, jo? Stejný jackpot jako být Ondry Brzobohatého rozhodový právník. Nevadí. 13.40 aktuální čas. Za chvíli z hitu například Ray Dalton, bude taky Enrique Iglesias. No a teď něco, aby jsme si mohli zaspívat. Činasky 1970, odpoledne na Hit Radio.

0: 14:44, posloucháte Hit Radio. Řešili jsme tady trošku bulvárku. Stáňa poslala zprávu, my jsme taky měli rozvod v klidu, dokud se do toho nevložila manželovo, tedy ex-manželovo, maminka. No, tak to je taky kapitola sama o sobě. Ty tchyně, o tom už jsme si tady tenhle týden povídali, to je taky kapitola sama o sobě, ale říkám si, tak dneska je středa, za chviličku, tak budou 2 hodiny odpoledne, nás taky čeká středeční ruleta. Je to docela dobrý tip na dnešní ruletu dvojsmyslů, co by se dalo říct v ložnici a u rozvodu. Možná to vezmeme jako inspiraci, pár věcí už teď mě napadá, tak uvidíme, o čem ta ruleta dneska bude. Každopádně bude 100% a bude začínat ve 2 hodiny tady na Hit Rádiu. Do té doby ty největší hity.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pivotéka Betelné Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelné Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastum bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
10: to má podařit. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Pekně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
4: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
5: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: B.O.B. a Hayley Williams krátce před 14:00 odpolední, tedy krátce před zprávama.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Bítežské ulici před nájezdem na D1 směrem z centra probíhá údržba zeleně. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
7: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
8: Partners Banka.
7: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří na jiných věcech. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Češi budou fandit i z dovolené u moře. Cestovní kancelář ČEDOK nabízí fanzóny a místa se společným sledováním zápasů našich v oblíbených zahraničních destinacích. Doplňuje mluvčí agentury Klára Divíšková.
14: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
13: Právě sportovní přenosy propojují české turisty napříč populárními dovolenkovými destinacemi. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Jihomoravská metropole prožije v sobotu brněnskou muzejní noc. Do tradiční akce se zapojí 26 institucí na 52 místech v Brně a okolí. Nováčkem je Galerie Favu a podruhé se do muzejní noci zapojí kostel svatého Jakuba. Dopravu za Brno zajistí zdarma nízkopodlažní autobusy.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
13: Dnešní odpoledne většinou zatažené oblačné, přechodně polojasná obloha a přechodně také slabá přeháňka. Vítr bude foukat od západu a maximální teploty do 16 stupňů.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny po obědě, tedy 14.03, úplně přesně, je čas, kdy posloucháte Hit Radio a protože je středa, tak jdeme na kuličku, jak se říká, čeká nás tady naše ruleta, středeční ruleta dvojsmyslů. Vždycky je to stejné, co může zaznít v ložnici a pak ještě někde. Kde, tak to nám vylosuje ruleta už za pár okamžiků, tak popuste dneska uzdu vaší fantazii. Zkusme si opět pohrát s českým jazykem. 777-937-777 je WhatsApp Vitrády, já jsem ke mně do studia, ten budete potřebovat, tak si připravte mobil a my si dáme jeden hit od Miley Cyrus a pak roztočíme naší ruletu dvojsmyslů.
11: Hit Radio City Brno,

0: Cyrus zpívá o konci světa, no tak než bude konec světa, než tady na nás padne další asteroid, jako tenkrát na ty dinosaury, tak si pojďme ještě užít taky trochu srandy. Teď přece, jak se říká, humor a smích prodlužuje život, tak díky Hitrádiu, takhle každou středu ve 2 odpoledne si tam nějaký ty minuty navíc v tom našem bytí tady na tomhle světě, tak si přidáme. Takže mám tady připravenou opět ruletu dvojsmyslů, znovu připomínám pravidla, je to jednoduchý. Prostě si vylosujeme, co se dá říct v ložnici a ještě někde a pak už bude jenom na vás, abyste popustili úzdu vaší fantazii a na 777-937-777 jste psali první věc, která vás napadne. Jo, tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na firemní prezentaci. Jo, vžijte se do situace, že máte třeba poradu v práci a musíte něco odprezentovat, nebo máte nějaký nový nápad, nebo nový výrobek, prostě cokoliv a musíte to odprezentovat. Dám vám chviličku čas, dáme si 1-2 hity nerozmyšlenou, pak se do toho pustíme. Možná třeba, co mě takhle jako na první dobrou napadá, já už tady koukám na WhatsApp, dobře vy, to jste jako hodně rychlí. Tohle je krásný. Tak já rovnou půjdu tady, jestli najdu jméno, Růžík, takže Růža, ta píše, nějaké dotazy? Výborně, chápu, tady další, tak se předveďte. Hezky, výborně, super. Co třeba, bude to krátké, ale výstižné. Nebo, tak tohle jste ještě neviděli, možná si budete muset dělat poznámky. To mě baví. Mně napadá něco z mýho života. To jsem asi možná někdy jako doslova použil. A teď kde, co? Bylo to v ložnici, anebo to bylo na poradě? No, bylo to jednoduchý. Tada! Zbytek nechám na vás. Dáme si k tomu

0: nelíbilo, kdyby měl na dvorku kapry, vole. Protože by je měla právě a mám kapry dát, ale so tak si patří.
1: v rámci
0: nějakého odtranitelského kudu, že jsem rybář. Vy jste to nahrávali.

0: Krištof a Tomáš Klus s hitem Cesta. Je 14:15, minutka k tomu, posloucháte Hit Radio. No a cesta k delšej... Co jsem chtěl říct teďko? Ne, já jsem se úplně zarazil, protože Lucie, co s námi tady má zprávu, tak tady začala stěhovat nábytek.
1: Já jsem se přišla připravit na další hodinu a nečekala jsem, že tě to tak vyhodí z konceptu.
0: Tady stěhujou židle a říkám, co jsem vlastně chtěl říct. No tak jo, tak prosím vás, cesta, jak mě rozhodit, je, že buď přede mnou můžete začít z ničeho nic stěhovat nábytek, a nebo že mi pošlete na zprávu 777-937-777 nějaké vaše dvojsmysly. Jo? Dneska na téma, co se dá říct, nebo co může zaznít v ložnici a taky na poradě. Jo? Lucie, nebo při firemní prezentaci. Co tě napadá?
1: Jsem tě zaskočil, ne? To nemůžu publikovat.
0: Jo, to je hezký. To mluví za všechno. Mám tady vaše zprávy. Eliška posílá. Být v bytě každého z vás. Moc hezký. Simča, tohle jsem ještě před tolika lidmi nedělala. Výborně. Pepa, můžeme to zkusit vzít z jiného úhlu? Ano, hezky. Bylo to dobré, ale možná se tolik příště nezadrhávat. Hezký, dobrý. Jana posílá, pokud máte někdo dotazy, tak prosím až na závěr prezentace. To mě taky baví. Víťa, ach jo, já se na to připravoval tak dlouho a teď mi to přestane fungovat. To je trošku ze života. Omlouvám se, prezentace nebude, zapomněla jsem si svou pracovní pomůcku. Tak je dobrý. Další, já se tady kruce vezmu Jarmilu a názorně předvedeme, jak to funguje. Výborně. A Bohunka ještě posílá, můžeš to zopakovat pomaleji? Mě vrátilo na střední. Co tady může zaznít v ložnici a při firemní prezentaci? Dejte vidět i vy, ten nejlepší z vás dostane dneska odměnu. Fakt.

0: Williams s hitem Happy na Hit Radio ve 14 hodin 24 minut. Pohodovou středu přeje taky Jirka Pelnář. No a jdeme do finále naší rolety dvojsmyslů, co může zaznít v ložnici a při poradě nebo na firemní prezentaci. Těch zpráv je tady strašně moc, vybírám ještě pár posledních. Třeba Martina tady píše, co říci v ložnici nebo na poradě. Musím říct, že Karlův koncept se mi zdál uspokojivější. Hezky. Tohle je taky dobrý. Zapínám kameru a začneme, až se připojí všichni. Tohle je skvělý. Ještě tady mám hlasovku, tak schválně.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Co? Ještě jednou, pardon, já musím ještě jednou.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Jo, s Petrem. Já rozuměl s metrem. Co? Dobře, tak jo. Petre, OK, beru. Každopádně mám tady nejlepší. Nejlepší, kterou my jsme tady s naší odbornou porotou vybrali, s Lucí, tak to je od Andrej a ta píše. Tak, to nejhorší máme za sebou a jedeme dál. Gratuluju a opravdu dneska je to první ruleta, kdy vám ještě posílám nějakou odměnu, takže Andrejko, děkuju za tuhle krásnou zprávu, opravdu i to nejhorší máme taky za sebou a my pojedeme dál a máš tady od nás, od Hitrádia, nějaký balíček, ještě nevím přesně, co to bude, musím jít ukrást něco ze stolu mýho šéfa, tak až tam nebude, tak já mu tam vezmu tady nějaký upomínkový předměty Hitrádia a něco ti pošlu, jo? A příští týden ve středu budeme pokračovat dál. Ve 2 hodiny odpoledne, ruleta dvojsmyslů. Zase za odměnu.
2: Hitrádio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarínky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hit Radio ve 14 hodin 38 minut. Musím teda říct, že žijeme opravdu jako ve zvláštní době, možná už jste to taky slyšeli, možná jste to četli, že někdo ukradl lebku z kostela. Konkrétně tedy lebku svaté Zdislavy. Jako co? Jako proč? Já přemýšlím, co to má za logiku, že jdete do kostela, tam jsou nějaký ostatky, vy rozbijete v okno a ukradnete prostě jako lebku. Jako jak, co s ní bude dělat? Si dá jako těžítko na stůl, nebo si na ní dá svíčku, jako to je prostě v takových těch jako hororových filmech. Jako proč? Pro boha živýho, jako proč? Já to nechápu. No, to je prostě svět 21. století, dějou se jako neuvěřitelné věci. No, ale třeba je to téma, který budou dneska rozebírat i v naší odpolední show. Je 14.30, to znamená, že máme 22 minut do startu, přesně v 15.00.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Dneska probereme, kde můžete ulovit ten nejlepší suvenýr. Já si myslím, že v Brně. Tak to jsme se zhodli. Jenomže někdo třeba neví, kdy ho ulovit. A to je, co se týče našeho brněnského orlu, je velmi nejisté ještě.
3: V kolik byste v Brně měli natahovat ruku?
2: Myslíš na Hlavasu nebo na Svobodáku?
3: Tak to dneska po 15. také rozeberem. Těšíme se.
1: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé Jižní Moravě. Odpolední

0: Adele, Someone Like You, ve 3:15 na Hit Radio. Velká romantika, kterou se dneska loučíme. Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12. a 15. hodinou. I zítra toho pro vás budu mít hodně. Zároveň zítra budete mít šanci zapojit se do hry o 10 000 na nákup a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a ve 12 hodin srdcovky, k tomu nepopulární názor, no, bude toho opravdu strašně moc. To všechno až zítra mezi 12. a 15. Do té doby si užívejte den společně s Hitrádiem. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou hity na přání. Na webu hitradio.cz už teď můžete posílat do speciálního formuláře, co byste chtěli slyšet, co byste chtěli nechat někomu zahrát a dokonce taky v kolik hodin. No a od 15 hodin co jinýho než naše odpolední show. Já jdu do vylečí hlasivky, ať jsem na vás zase zítra v pravé poledne připravený. Tak se smějte.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Když potřebujete brýle, tak...
5: Pop Optik!
4: Když kontaktní čočky... Tak.
5: Pop Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
5: Pop Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Pop Optik.
4: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás. Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Popeliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.yumm.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
15: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
10: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
16: Sýko, koupelny, kuchyně.
17: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.
18: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
19: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
18: No, jako já.
19: Oční klinika Oftal.
18: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu City Brno jsme si malinko zahrozili, samozřejmě ale jenom z Linkin Park, že? Tak doufám, že na vás nikdo nehrozí, ani vám nic nehrozí.
1: Přejeme krásné středeční odpoledne, těší se na vás, nebo už jsme se dotěšili, že jo, Igora Peťa?
0: Dotěšili jsme se, no. Jsme na startu, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a jak se dívám, tak v Brně v Gajdušově ulici, křižovatka s Táborskou, tady došlo ke střetu osobního auta s dodávkou, neprůjezdný máme jeden jízdní pruh, za Rosicemi ve směru na Brno na křižovatce na Ostrovačice, tady se nám srazila dvě osobní auta a pokud jedete po D1, tak 184. kilometr ve směru na Brno za sjezdem na Rosice došlo k dopravní nehodě, máme tam hlášenu 4-kilometrovou kolonu, tak pevné nervy. Přeji vám šťastný dole do cíle, vaše dopravní info volíte kdykoliv na 546-220-220.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si v dubnu v evropském žebříčku inflace o jednu příčku polepšilo. Z 41 sledovaných zemí je mělo 10. nejnižší, zatímco v březnu byla 11. nejnižší. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně zvýšily o 2,5%. Už tuto sobotu vypukne na 67 místech celorepubliková akce Do lesů s lesy České republiky. Co všechno je na programu, prozrazuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
9: Lesníci budou s lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo, kromě Lesů České republiky a lesníků. Tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
8: Veškeré informace, včetně programu o každém stanovišti, najdete na webu klubnovéholesa.cz. Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci, včetně nezbytných investic do obrany. Chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. Dnes to v tradičním projevu v parlamentu prohlásil britský král Karel III. No a čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Zápas začne ve 20 hodin, odveta je na programu v neděli.
1: A ještě samozřejmě doplníme naše aktuální informace, které máme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
10: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Provoz je v Brně na začátku odpolední špičky bez větších komplikací. Se zdržením 5 až 10 minut počítejte při cestách v Židenicích přes ulici Gajdošovu a s podobným zdržením počítejte také na linkách 44, 77 a 84 v okolí autobusového nádraží. Veškeré informace o provozu městské dopravy v Brně naleznete na webových stránkách dopmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
1: 14 stupňů a oblačno, takhle se máme v Brně a okolí. Zítra se budeme mít o něco hůř. protože má být sice 14 stupňů, to jsou zítřejší maxima, ale má být úplně celý den zataženo a má i pršet, ale to až po 18. hodině, tak třeba už budete potom v klídku doma a budete se dívat na déšť za oknem, to je totiž nejlepší. No, ale v pátek má pršet taky, no, co vám budu vykládat, úplně to nevypadá bájově.
0: No tak chtěl jsem říct, že typické aprílové počasí, že?
1: Typické květnové počasí.
0: No právě, škoda, že máme květen.
2: Hit Radio City Brno.
0: Středeční odpolední show Hit Radio City Brno startuje, už nám jdeme do té druhé poloviny, je tady středa.
1: A kde se právě nacházíte, nejste náhodou na Svoboďáku, třeba u Orloje, mohli byste nám vyfotit tu atmosféru tam?
0: Budeme moc rádi, protože už za chviličku pro vás máme jeden skvělý tip na božský brněnský suvenýr. Hit Radio. No a z další muziky samozřejmě na rozjezd Clean Bandit a za chviličku sadíme i na česko-polskou spolupráci. Schválně, kdo bude hrát, víš?
1: Miraj.
0: Miraj, taky.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Tak doufáme, že se vám z toho netočí hlava tolik slibovaní Mirai a také Trips, jejich dokola. Tak dokola nedávno kolem toho běhali. Je to časté místo, kde se zastavují turisté, ale nikdo by nehádal, že by to mohlo ukazovat čas, ale přesto z toho jedenkrát za den vypadává kulička. Co to je?
1: No tak my všichni Brňáci okolní, tak víme, že to je brněnský orloj.
0: Ano, a proč o tom odpolední show Hit Rádia City Brno mluvíme? Protože někteří tam stojí už od 12 hodin a čekají na kuličku, že? A mám takový dojem, že se dneska asi kluci nedočkají, ale je to bezesporu zajímavý suvenýr, který můžete v Brně získat.
1: Tak jako kuličku mít nebo nemít, to je velmi zásadní rozdíl.
0: No, já tom něco vím.
1: Ale já jsem zrovna včera, jo, šla svobodňákem a koukám, že ten orloj byl v obležení. A hladovou, přímo fakt jako hladovou ruku, tam mělo asi 5 mladíků. Oni čekali, měli tam strčenou do toho orloje fakt úplně celou ruku. Mm-hmm. Já bych se bála, že mi to něco ukousne, jo. A z kostela se ozvalo bim bam. A já si říkám, cože? Vždyť je jako 12 a kulička vypadává v 11. Jako,
0: právě.
1: A já jsem si říkala, úplně jsem byla zmatená, říkám, že bych nakupovala v tom městě jenom 10 minut, to by byl můj rekord, ne? Ne, oni natahovali tu ruku ve špatnou dobu. Prostě dicinky ta kule vypadává v 11. A víte proč?
0: No, nevíme.
1: Jak to? Ty to víš přece, ne?
0: Tak já nejsem z Brna, Brňák.
1: Když jsi říkal, že

0: Každopádně já musím říct, že Brno se, já osobně jsem si zamlouval už v 5. třídě základní školy, protože z výletu jsem si přinesl suvenýr.
1: Počkej, jak zamlouval? Zamiloval?
0: Zamiloval.
1: Jo, zamiloval,
0: no.
1: Jo.
0: Normálně jsem vyhrál u nějaké paní na Masarykově ulici, stála tam s nějakým stánkem, poukaz do Prioru na 1000 korun.
1: A co jsi tam koupil?
0: To jsem si koupil za 2 koruny, nebo za 5.
1: Ale co jsi koupil za ten litr?
0: To já nevím, to já jsem dal našim.

0: Něco málo filmové muziky v odpolední show Hit Radio City Brno rozhodně neuškodí tolik. Chad Kruger, Josie Scott, Hero. A tuším, že Spider-Man to byl.
1: Taký
0: pavoučisko. No. Peťa se na mě úplně podívala. Ale my samozřejmě teď mrkneme na trošku jiné hrdiny, že?
1: No tak já tady mám hrdinku Eriku z Kobylnic u Brna, která nám napsala a která se ozvala díky našemu minulému vstupu, kde jsme se bavili o tom, v kolik hodin vypadává z brněnského Orloje kulička, jo? Jestli je to, proč je to teda v 11?
0: Je to v 11, prosím, ano. Jo?
1: 11, decinky 11, tam natahujte tu ruku, jo? A napsala, že to je vlastně sahá do období 30leté války, což je dobře.
0: Hezký.
1: A podle té legendy švédský generál slíbil, že pokud město nedobude dopoledne, to byli v koncích, a tak na Petrově nechali odbít poledne už v 11 hodin. No, Švedové si mysleli, že po termínu zbalili děla, odstáhli a Brno si řeklo, no tak tohle si budeme připomínat navždy.
0: Tak, Eriko, gratuluje, máš u nás člověče napísa, nebo nezlob se, nebo co
1: no,
0: to je?
1: Napísi, ty by si taky teď napil, co? Ne, to je hitradiovské člověče, nezlob se.
0: Jo, takhle, tak super.
1: Můžeš si napít Eri na oslavu.
0: Výborně, ale my už za chviličku mrknem trošku do jiného koutu našeho kraje, protože možná jste slyšeli o 300 kozách.
1: O 300 kozách. Já jsem slyšela o dvou jenom.
0: Jo. Kolik ideálně zvířátek byste u svého souseda byli schopni tolerovat? Klidně nám o tom dejte zprávu, zavolejte, případně pošlete hlasovku. Za chvilku to proberem.
2: Bezpečnost má zelenou s Kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc. A konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon, již od skvělých 490 tisíc korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
10: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
11: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně, Křenová 51, ve Znojmě, Dobšická.

0: 5.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
8: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
9: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
10: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
9: Hotel Pegas.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Ladíte odpolední show Hit Rádia City Brno, přejeme krásné odpoledne, no a možná jste už u Ondry Blaha dneska v dopolední vysílání zaznamenali a slyšeli o farmáři, který chová na Brněnsku 300 koz. Starosta a někteří obyvatelé obce Unkovice se bouří a stěžují na zápach a špatné podmínky pro zvířata. Veterináři dokonce doporučili část stáda odebrat, ale pochybení samozřejmě farmář odmítá.
1: A co teďka s tím? Co se bude dít?
0: U toho necháme asi v rukou toho nejvyššího, že?
1: Ale mně se strašně líbí, jak to naše Hit Radio City Brno je provázané, jo? My jenom o ničem mluvíme, jak mluvil Ondra Blahu dopoledne. A volala nám posluchačka Janča, že majitel evidentně moc dobře ví, co ty jeho kozičky způsobí, jaký zápach tam dělají, že?
2: Majitel si je toho vědom, tak finančně podporuje naši místní kulturu a hasiče.
0: Hezky, takže my zdravíme přímo na místo.
1: Počkej, ale musíš to přiložit, že podporuje, tak asi jim tam dává nějaký prašolky, že?
0: Jo? Tak můžeš dávat třeba, co má koza?
1: Mlíko.
0: Vemeno a z toho teče mlíko.
1: Ale ne, tak jako pokud ti dává peníze do rozpočtu nějakýho, jo, tak si klidně můžeš koupit nějaký vonítko do nosu a nějaký zápach přežije, že? Je v pohodě.
0: Tak schválně, kolik zvířat by pro vás bylo ve vašem okolí tak akorát? Jo, já když to beru podle sebe, tak my jsme doma měli 3 poníky, 2 kozy, kotec plný králíků, husy, kačeny, slepice, morky a jednoho psa.
1: Jo, tak vy jste vydělávali jenom na to, abyste dávali sousedům prachy za to, ne?
0: Člověče, nikdo si za nás a u nás nikdy nestěžoval.
1: Nikomu jste nic nedávali, ani třeba vajíčka, víš?
0: No to jako, jo, to
1: hele,
0: asi
1: ty vaše,
0: jo.
1: Ty vaše slepice smrdí, dejte nám aspoň vejca.
0: Tam na nás, nebo spíš u nás v té naší osadě, to bylo všecko tak jako za lidovku.
1: Osadě, jo. Ale tak já díky tomu, že jsem z bytovky, tak my jsme, nevím, vedle. Já jsem chovala myš, jo, a utekla mi k sousedům, počítá se to?
0: To asi ne, no. Ale zajímavý názor nám poslal náš posluchač David.
3: Mně by se třeba nelíbilo, kdyby měl na dvorku kap, protože by měl na trávě a mám kapry rád a kapři patří do vody.
1: Prosím vás, chováte někdo kapry na trávníku? Nedělejte to. David to nemá rád.
0: Děkujem.

0: Je velká škoda, že tahle ta bandička už nevystupuje, kapela Mandraže. Tak ale aspoň si je můžete třeba nechat někdy zahrát, že? Když je po nich smutno.
1: Já přemýšlím, co bych tomu řekla, no, jakože neberte drogy. Pak se vám to nevyplácí a kapela skončí.
0: Prosím vás, takže pokud máte rádi třeba i kapelu Mandraže nebo jakoukoliv jinou, tak doporučujeme na Hit Radio každou středu od 19. hodiny si samozřejmě zapnout Hit Radio City Brno a navíc máte přes naše webovky šanci nechat někomu nějaký vzkaz a k tomu vybrat i oblíbený song.
1: Protože dneska, když třeba má někdo narozeniny nebo svátek a koupíte někomu dárek, to už je takový všeho, všichni mají všeho dost.
0: Ale kdy co vám chcete? Naposledy hrál někdo k narozkám na Hit Radio, že?
1: No právě, ono to tak hezky zahřeje na srdíčku, to je fajn. Takže potom, když někomu napíšete, poslouchej tolik a v tolik, prostě bude tam tvoje přání, tak to bude hezký.
0: Text přání může být opravdu jakýkoliv.
1: Jo.
0: No.
1: Tak asi nějaká cenzura tam bude, ne?
0: Tak jako, co napíšeš, to pošleš a pak už uvidíš a respektive uslyšíš, co Leona Dendější do éteru řekne. Dneska po 19. poslouchejte.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
2: Špičáku, ty nějak záříš.
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
2: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
7: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivometka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Koupelny kuchyně.
14: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. A všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno zdravíme i za volanty, tak doufám, že to u vás na vaší trase nevypadá jak v zoo.
1: Tady to taky nevypadá jak v zoo. Někdy.
0: No, někdy. Nejlepší dopravní servis Brna a okolí. Jak se dívám, tak v Brně Hybešova ulice, křižovatka s nádražní. Tady nám havarovala dvě osobní auta, máme tam zdržení. D52 na 11. kilometru ve směru od Brna na Pohořelice stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo. Dejte majzla a když vyjedem ještě na D1, tak 184. kilometr ve směru na Brno za sjezdem na Rosice došlo k dopravní nehodě, máme tam 4-kilometrovou kolonu. Tak to už je na Lexaurin. Pevné nervy a samozřejmě jakékoliv vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák, takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, má být 15 tisíc. Digitalizované vyřizování této dávky rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Počítá s tím novela, kterou doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. Mobilní aplikaci Záchranka mají po 10 letech od vzniku už téměř 4 miliony uživatelů. Jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve více než 200 000 krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Česká řemesla ukotví svou prestiž. Vláda schválila návrh zákona o takzvané mistrovské zkoušce. Má to také zvýšit důvěru zákazníků, jak říká mluvčí rezortu průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.
13: Nová legislativa má zavést jednotný a celostátně uznávaný systém mistrovských zkoušek. Ten umožní zkušeným řemeslníkům získat oficiální potvrzení jejich vysoké odbornosti a praxe. Cílem je posílit prestiž řemeslných profesí, podpořit kvalitu služeb i motivovat mladou generaci ke studiu technických a řemeslných oborů.
12: Nový systém navazuje na tradici a je inspirován modely ze zahraničí. No a Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina nebo Max Mrva by měli být hlavními taháky 33. ročníku Challengeru Unicredit Czech Open, který se uskuteční v Prostějově od 1. do 7. června. Program ozdobí i exibice Bohdana Ulihracha s Jiřím Novákem.
1: A jak nám to jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme jako vždy z dispečinku dopravního podniku města Brna.
14: Provoz je v Brně během odpolední špičky bez větších komplikací. Se zdržením 5 až 10 minut počítejte při cestách po ulici Zvonařka na linkách 44, 77 a 84. Se zdržením přibližně 10 minut také počítejte v Horních Heršpicích na linkách 49, 50 a E50. Veškeré informace o provozu městské dopravy v Brně na linkách dopmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci PMB Info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
1: Brně a okolí měříme aktuálně okolo 14-15 stupňů, máme převážně oblačno. Potom, co se týče těch večerních teplot, tak nám klesnou na 7 až 8 stupňů, to není nic hrozného, no ale zítra očekávejme déšť. Co se týče stupňů 14, ale od 18. večer by mělo pršet, no a já si myslím, že přestane tak jako v pondělí. To jsou výhledy toto.
0: No jo, tak deštníky do pohotovosti a něco teplého na sebe.
11: Hit Radio City Brno.
0: A možná i něco moc dobrého pěnivého do sebe, protože odborníci vymysleli, že no. Pivo dělá ještě hezčí těla.
1: No.
0: A že má dokonce víc vitamínu.
1: To si napsal ty, ne? Ale ne. Nějaké své studie.
0: Víc vitamínu má pivko, za chvilku to proberem.

0: než se myslelo.
1: Jenom klasický vitamin B.
0: B6.
1: B6ka.
0: No,
1: počkat.
0: B6. A ten prej tělo samo vytvořit neumí, ale pivečko má víc B6ky, než se dřív uvádělo.
1: Dívej se, já byť bych si mohla dát na sebe brýle, čočky, furt tady žádné pivo nevidím, protože tady je, že se ta B6 vyskytuje. Když si dáš banán, losos, tuňák, kuřecí maso, cizrna, ořechy, ale o nějakým pivě tady není ani jedna zmínka. Můžeš mi to vysvětlit?
0: Ale víš co, oni totiž předpokládali, že nějaká B6 tam je, ale málo jí tam je. Ale teď zjistili z 65 vzorků,
1: no,
0: že jeho tam fakt tolik, že
1: moc,
0: by se
1: jo?
0: možná mohlo jedno až dvě denně povinně.
1: No počkat, ale tak jestli je to pravda, tak ono totiž B6 pomáhá při PMS, jo?
0: Při čem?
1: Víš se PMS?
0: Nevím.
1: To je to, čím si žena prochází někdy nepřetržitě 12 měsíců v roce a někdy jenom před svým menzes, jo? To je takové to PMS. Prostě PMS. Že taková nervózní, tohle. Takže některý ženský, že by tam doktor napsal, vykoupejte se v pivu a bude to dobrý.
0: Takové pivní lázně.
1: Pivní lázně, ano.
0: To by byla paráda.
1: No tak, ale tak holky na to jezdí teďka čím dál víc, tak možná proto. Oni už ví, oni v těch pivních lázních ví, že tam je víc B6.
0: Tak nám pozdravujte a dejte se i za nás.

0: Tina a Rytmus, hezky dohromady Příběh v odpolední show Hit Radio City Brno. A dneska máme také takový příběh, který se vztahuje k nám na Prýgl, možná do Brna. Nevím, jestli to je teda zrovna Prýgl, jo, ale...
1: Jako něco, co se stalo v Brně.
0: Ano, před 290 lety se konal historicky první zdokumentovaný ohňostroj v českých zemích a bylo to u nás v Brně.
1: Tak my víme, že ty nejlepší ohňostroje jsou u nás, jo. Ono už to za chvilku započne masa lidí, kteří si koukají na pif, paf, pif, paf. A víte co, já bych vám dala jedno doporučení, když už se bavíme o ohňostrojích. Už to nikdy nenatáčejte, nefoťte to, nějaký šmouhy, jakože dobře, už teďka ty telefony pokročily, takže možná to bude vypadat hezky, ale jestli se na něco nebudete koukat mobilu v galerii, tak to jsou právě ohňostroje. Využijte si ten okamžik tam a teď. Tam tak a teď.
0: Já
1: tam
0: samozřejmě teď patřím taky mezi ty, kteří si to rádi fotí, ale...
1: Ale ty se na to přece nekoukáš taky, ne?
0: Já se na to dívám, ale vzhledem k tomu, že mám takový pěkný telefon,
1: takový
0: tak tam
1: rozmazaný.
0: Mám ty čmouhy, no.
1: No právě.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Yum. Radost, která se rozpouští. Yum. Od farmáře v Brně. Yum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Yum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.yum.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Rolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Nákupy v onlineshop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
9: www.onlineshop.cz.

0: Kavárně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde
3: od lesa, koupí auto od Esa.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: 3 dny, 2 velké akce, 1 město. 15. a 16. května ovládnou Horní náměstí delegace a hudebníci z Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska i Německa. Vychutnejte si tradiční pochoutky, vystoupení lokálních i zahraničních hvězd a velkolepé finále skupiny Crown. A přijde neděle. V neděli 17. května se zvedáme z gauče. Rodino, pohni se. V centru Vodárna vás od 13 hodin čeká obří rodinná párty plná zvířátek, sportu a soutěží. Akci Baví se celá rodina pořádá město Znojmo v rámci rodinné a seniorské politiky. Vstup na akce je zcela zdarma. Buďte u toho.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky.
12: Jo.
13: Jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
11: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
13: Nebo ryba třeba.
11: Nebo ryba.
13: Tak to naše čivava je bejk, no.
11: Nicméně...
13: Pes, ryba.
12: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
11: Já jsem se smála.
13: Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
11: tvým
13: kocourovi. Tvůj kocour je co? Ten štír, no, tak to ne, tak to smolíček.
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Středeční odpolední show Hit Radio City Brno je v plném proudu a teď, pokud nemáte žádné plány na víkend, který se nám už zase krásně blíží, tak zbystřete, máme skvělé tipy.
1: Já vás pozvu na tuto sobotu 16. května. Od 18 hodin propukne show v Brně už tradičně Brněnská muzejní noc. A třeba v Antroposu, jo, to bude hodně zajímavé. Od 7 večer, tam bude normálně taneční večer argentinského tanga pod mamutem. A jakože,
0: hezký.
1: Já myslím, že v době ledové, kde se proháněli jako teda mamuti, jo, tak tam se tančil asi úplně jiný tanec než tango, nějaký tanec přežití, hula hula.
0: Co? No, panečku.
1: Jakože, co tam jako tančili s mamutama?
0: No to já nevím, já jsem v té době nežil, i když tak možná vypadám. Někdy.
1: Hele, tak si zaplat 30 korun, by se tam podívat. A potom ještě Dům umění, a to je na Maliňáku, jo? Byl jsi tam někdy v Domě umění, nebo byli jste? Jako okolo toho domu, prosím pěkně, okolo toho domu furt každej chodí, ale mně přijde,
0: no.
1: Že neznám nikoho, kdo šel dovnitř. Jako fakt, jo?
0: Já jsem také mezi nima.
1: Jo, taky jsi. No ale počkej, jako co je hodně zajímavé, pro toho, jestli máte doma takový ty starý VHSky, kazety, my jsme jich měli strašně moc a chtěli jsme to převést jako do formátu, aby se nám to přehrálo potom v počítači a v mobilu. A zjistila jsem, že když chcete přehrát nějakých 60 minut z té VHSky, tak to stojí třeba 600-800 korun. To je jako drahá sranda tohle. No a u Domu umění, tak tam bude takový kiosek a tam si můžete tady ty VHSky převést zdarma od 10 do 10 večer.
0: My jsme kdysi měli doma video taky a jedna videokazeta měla nápis Kultura. No. Tak jsem si pustil Kulturu a nestačil jsem se divit. No. Jdeme ale trošku jinam. V sobotu 16.5. se můžete proběhnout na brněnském Palačáku v rámci prvních závodů českých run clubů. I my, Hit Radio City Brno, budeme na místě a já fakt běžet nebudu.
1: Já taky ne, mě se ani ptát nemusíš.
0: No a pokud by vám to nestačilo, tak se můžete v sobotu vydat i na prohlídky bývalé káznice na Cejlu. Doporučujeme vám vyrazit už ve 14 hodin, respektive na 14. hodinu, protože 15. je už z důvodu volného vstupu úplně obsazena a je tam i nutná rezervace vstupenek.
1: A je to zdarma jako?
0: Je to gratis.
1: Ty jo, dobrý.
0: Zdarma, zadara. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Tolik Ava Max, Kings and Queens a normálně jsme na Hitrádiu Hit Brno vyčmuchali, jaký koktejl má tahle ta zpěvačka nejraději.
1: Tak já si tipnu, jo, to bude nějaký gin tonic.
0: Margarita.
1: Aha. A tak dobrý.
0: To není gin tonic?
1: Ty se v tom moc nevyznáš, že?
0: Tak já znám maximálně Cuba Libre.
1: Ne, tvůj nejoblíbenější koktejl je pivo.
0: Ale proč se o tom bavíme? Dneska máme světový den koktejlů, takže pokud byste si při středě chtěli po práci nějaký doma jako udělat, že, tak klidně můžete.
1: Trošku si přihnout, ale vůbec vás jako do toho nenapádáme, to ne. Ale já i vím, já se pamatuju jako historicky, jestli schválně tušíte, jaký byl kdy, nebo za co je považován úplně nejstarší koktejl na světě?
0: Krvavá Mary?
1: A proč Krvavá Mary?
0: Jako já nevím, za nás to bylo úplně nejvíc,
1: jako
0: co domohlo.
1: Jako Mary, jo?
0: No.
1: Ale tak to je...
0: To byl ketchup s rajčetem, ne? Nebo?
1: A jako, ty si myslíš, že to je nejstarší drink na světě, jo?
0: Já nevím.
1: Jako, že už byli tak sofistikovaní, jo? Dobrý, že měli tabasko. Ne, je to normálně grog, děcka.
0: Grog, jo?
1: Jo, 1740, jo. Je to kvůli britskému, nebo bylo to kvůli britskému námořnictvu, tam nějaký admirál nařídil ředit rum vodou, jo, a teplou vodou, aby jim nebyla zima, a hlavně to nařídil, aby jako se tolik nevožírali po té cestě na moři. Mm. A občas tam dal i cukr, že aby zase díl vydrželi, takže jako takhle vznikl první koktejl.
0: Ty brďo, tak to už je dávno, 217 let dozadu.
1: Hodně daleko.
0: Tak si dneska nějaký namíchejte, hlavně protřepat, nemíchat, kdo to říkal?
1: To říkal.
0: James Blunt.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně. Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Špičáku, ty nějak záříš?
9: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
8: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
9: Fakt?
8: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
10: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
11: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
18: Carglass opraví, Carglass vymění.
19: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
20: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
19: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
20: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
19: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
21: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na start. Jděte na vozp.cz.
22: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
23: Partners Banka.
22: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
24: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
25: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
26: Hit Radio City Brno.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu. Hit
28: Radio. Když je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Jedna velká devadesátková pecka od Labůž, Be My Lover, uzavírá další část dnešní odpolední show. Samozřejmě za chviličku pokračujeme dalšími zprávami, ale ještě předtím zdravíme za volanty a jedeme na silnice. A jak se dívám, v Brně Bráfova ulice, křižovatka ze Zeleného, se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezení dopravy minimálně do 6:30. Také v Brně v Hybešově ulici, křižovatka s nádražní, máme hlášenou havárku také dvou osobních aut. Hlášeno zdržení až zhruba do 17:45, takže ještě zhruba čtvrt hoďky. No a v Brně v Plotní ulici máme hlášeny práce na silnici a samozřejmě tady může skončit omezení až 31.5. to je ještě doba. Přejeme pokud možno klidnou a šťastnou jízdu. Pokud byste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně nám brnkněte a řekněte, jak vám to jede na 546 220 220. Moc děkujem.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do Auto Esa.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od Esa, prodá auto u Esa.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko si v dubnu v evropském žebříčku inflace o jednu příčku polepšilo. Z 41 sledovaných zemí jim mělo 10. nejnižší, zatímco v březnu byla 11. nejnižší. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně zvýšily o 2,5%. Český Krumlov patří celý květen pivu. Festival nabízí měsíc plný degustací pivních procházek, hudby i zážitků, spojených s místní pivní kulturou. To ale není všechno, jak říká mluvčí města Petra Nestávalová.
2: Vrcholem pak bude Den pivovaru Krumlov nadcházející sobotu 16. května, kdy návštěvníky čeká hudba, prohlídky pivovaru, soutěže i oslavy 10 let novodobého pivovarnictví ve městě.
1: Festival není jen o pivu, chce lidem také ukázat příběhy místních podniků nebo tradici pivovarnictví. Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se vkusu. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní organizace pro révu a víno. No a brankář Daniel Vladař z Philadelphie hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Playoff NHL dochytal se zraněním ruky, které si přivodil už během vítězné série úvodního kola proti Pittsburghu. Uvedl to v rozhovoru se zámořskými médii.
3: A pokud teďka jdete z práce, třeba směr Šalina, zastávka, no tak máme pro vás aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Rádia City Brno. Provoz je v Brně během odpolední špičky bez větších komplikací. Se zdržením přibližně 10 minut je nutné počítat v Horních Hřpicích na linkách 49, 50 a E50 a dále také v oblasti Vinohrad na linkách 25, 27 a 72. Veškeré informace o provozu městské dopravy v Brně naleznete na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší aplikaci DPMB Info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
3: Aktuálně v Brně a okolí měříme něco okolo 15 stupňů, možná už za chvilku jenom 14, máme oblačno, sluníčko nám zapadá dneska 20 hodin a 27 minut, no jo, už to bude půl devátá, to je bomba toto, ale zítra už to taková bomba nebude, protože má být 14 stupňů, má pršet, ale spíše k večeru, takže přes den očekávejme zataženo, no a v pátek má pršet pouze dopoledne a odpoledne zataženo. No to co víc, no, jako taky bych si přála sluníčko, co mám dělat?
5: Tak zkusme to nějak jako vyvolat společně.
3: Modleme se.
0: Hit Radio City.
5: Tak doufám, že už máte i vymodlené volno. Ano. Hit Radio City Brno a odpolední show samozřejmě furt jde dál.
3: A dneska, nebo teď budeme řešit rychlokvašky.
5: Koho?
3: Rychlokvašky, někoho, kdo se rychle vykvasil za slávou a potom zase rychle splaskl.
5: Napadá vás někdo? No mě možná jo. Andrew.

0: Středeční odpoledne nám na Hit Radio City Brno zpříjemnila i úžasná Rihanna. A to už je, panečku, let, co tahle ta krasavice vstoupila na hudební pole. A myslím, že v dnešní době patří furt mezi ty superstar.
1: No jasně, to není žádná rychlokvaška.
0: No, Rihanna, to je, se to říct fakt jako nedá, no.
1: Ne, ale když si tak jako zamyslíte nad nějakýma asi teďka jako spíš českýma celebritama, kteří fakt jako tu slávu, oni úplně vybouchli jak ohňostroj, jo.
0: Třeba a taky zhořeli velice brzo, ne?
1: To rychle velice jako vplápolili někdy dole, protože to nedokázali asi chytnout za pačesy, jo. Můžeme si říct takový, jako takhle, já ho i zdravím, jo, na dálku, třeba Samer Issa, jo.
0: Ano, známe tak se osobně, bude rád, že ho zmiňujem.
1: No, tak superstar 2005, že jo, silný ročník, první... Silný první ročník a všichni ho milovali, holky po něm šíleli, no a potom hezky jako se ztratil. Tak to je taková rychlokvaška za mě.
0: No a když řeknu jméno třeba Sabina Křováková.
1: Kdo to je?
0: To je zpěvačka, která vyhrála československou Superstar v roku 2013.
1: No, o tom
0: panečku,
1: mluvíme.
0: To je co? A co takový Standa v Doleček nebo Doleček?
1: V Doleček. Standa v Doleček. Ježí, Standa Doleček nebo Dolník, ne, jak byl?
0: Nějak tak, no.
1: No, já jsem na něm byla, když jsem byla malá, tak jsem poprvé byla vypuštěna na diskotéku do Líšně, jo, do Dělňáku tam a úplně jsem na něj upařila, to bylo dobrý.
0: Klidně nám dejte svůj tip, koho třeba považujete za rychlokvašku, ale myslím, že když řekneme jedno jméno.
1: No tak, úplně nejvíc rychlokvaška je prostě Vladko Dobrovodský, jo. Kvůli němu si všichni pořídili Vladkovo křeslo, my máme na terase dokonce dvě. No a teďka, kde je mu konec, jo? Víte to?
0: Já myslím, že běhá tady někde po Jižní Moravě, ne?
1: No, po Jižní Moravě. Ten si běhá po Španělsku, po Valencii, jo?
0: A mě,
1: a neměl by strádat, protože ty vyhrané miliony, on byl chytrej, jako jo? Byť výbušnej, tak byl chytrej, tak on si to chytře investoval a teďka si tam hezky se tam sluní.
0: Tak víte co, pojďme si na Vladka vzpomnět,
1: a na vzpomenout a na všechny rychlokvašky.
0: Samozřejmě je to jeden z mnoha záchvatů Vladkův.
2: Když jeden byl takový to, říkám, nechodí do školy.
3: Ne, to není pravda, ona do školy chodí a já jsem věděl, že nechodí.

0: Tak to byly Wanted. Taky se po nich tak nějak trošku slehla zem, že?
1: No, a kde jsou?
0: No to já nevím. No mě se ptej. Možná třeba se dočkáme zase nějaké novinky od nich. Zároveň bude tady Rehab in My Head a taky filmová Lady Gaga a Bradley Cooper.
1: Jo, to mám ráda, to si vždycky vzpomenu na ten film. Akorát, že on jak skončí blbě, tak se mě na to chce koukat maximálně jednou do roka.
0: No, panečku, já už jsem ho dlouho neviděl, ale co viděli strážníci městské policie Brno na vlastní oči, taky možná tomu chviličku nevěřili. Z tohoto případu si opravdu prosím příklad neberte. A když už vás něco bude trápit, tak to vám řeknu nakonec.
2: Hezký den všem posluchačům. Sáhnout si na vlastní život zřejmě chtěl v noci na pondělí mladý muž v Líšni. Balancovat ho na mostě nad tramvajovou tratí viděl svědek, který raději vytočil linku 156 a informoval strážníky. Operační středisko městské policie tam proto okamžitě vyslalo nejbližší hlídku. Muže odpovídajícího popisu našli strážníci opodál. Naštěstí už nebyl v přímém ohrožení a neměl ani žádná viditelná zranění. Strážníkům ale přiznal, že skutečně pomýšlel na sebevraždu, a to skokem z mostu. Hlídka se snažila 19-letého muže uklidnit a přesvědčit ho, že jsou i jiné varianty, jak se stíživou situací vypořádat. Mezitím dispečery městské policie kontaktovali mladíkovi příbuzní, kteří o něj měli obavy. Po provedení dechové zkoušky, která vyvrátila, že by byl posilněný alkoholem, zamířil mladý muž po prvotním vyšetření sanitkou do psychiatrické nemocnice. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech Hit Rádia City Brno.
0: Tak to byl Václav Kadrba, tiskový mluvčí městské policie Brno. Děkujeme za příspěvek.
1: Hlavně jako nezlehčovat ty problémy, protože někdo si může říct, no jo, je ti 19, co ty tak můžeš mít za problémy? Jasně, že všechny problémy jsou důležitý, ať vám je 8, 19, 60, 90, je to úplně jedno. Takže pokud u někoho cítíte, že by možná potřeboval pomoc, tak se k němu neotáčíme zády.
0: Myslet pozitivně, na světě je krásně.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnatek.cz.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Když potřebujete brýle, tak
7: Bob Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak
7: Bob Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
7: Bob Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
7: Bob Optik.
6: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
8: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
10: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
11: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
12: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
13: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
14: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
17: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
18: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

hrajeme nově.

0: Na Hit Radio City Brno dozněla novinka od Rehab In My Head a pokud i vy máte někoho v hlavě, furt na něho myslíte, tak jste možná také zasaženi jarem.
1: No, tou romantikou, to je úplně všude, že jo?
0: No, ale my pro vás máme na Hit Radio také nejnovější trendy v randění.
1: Asi víte, odkud vítr vane, jo?
0: No, právě.
1: To jsem chtěla zařadit já.
0: Tady je totiž někdo nedoranděný.
1: Ale to ne, já už mám porandění, já jsem s tím v pohodě, ale věci přišly na to, že slunce funguje úplně stejně jako přírodní afrodiziakum. Proto chceme teďka chodit na rande, proto se chceme družit, jo? Že prej to UV záření, vitamin D, podporuje tu tvorbu hormonu a najednou máme větší chuť flirtovat, randit a procházet se třeba kolem prýklu.
0: Tak to já užím hodně dlouho, člověče, protože vždycky na jaro se mi zapalují lítka a leze na mě jaro.
1: No ale nevěděl jsi proč doteď, teď už víš.
0: No tak kvůli slunku.
1: A taky se ptali tisíce Čechů, kde by tak chtěli randit, kde by si ty chtěl randit, nebo vy posluchači, kde byste chtěli?
0: Tady v Brně?
1: Nemusí to být, no a tak jako samozřejmě, může to být v Brně.
0: Já bych chtěl randit ve Vatikánu.
1: Ve Vatikánu. Papežovi pod chřtánem. Hele, tak ty seš asi ojedinělý případ, ale 73% Čechů chce randit venku. Prostě se posadit jen tak v parku pod strom s kelínkem limonády. No to by je to přišlo levně, jako nějakou restauraci, ne? Radši, co?
0: Jako já, když si vzpomínám na první rande, co jsem měl, tak jsem slečnu nechal přijít s pomerančem v ruce, abych viděl vůbec, jak vypadá na reální sítě.
1: S pomerančem v ruce? Jo, takhle, ty jsi řekl, vem si pomeranč
0: a
1: do ruky.
0: A tam a tam.
1: A ti ji poznáš. A vypadala stejně jak na fotce, viděl jsi aspoň fotku?
0: No neviděl.
1: Jo, takhle,
0: to bylo... nebyl internet, nebylo nic?
1: Tenkrát jsme kupovali zajíce v pytli, ale vlastně dneska taky tak trošku. Vem si, že na tom Instagramu, tam se na někoho koukneš a řekneš si, ježiš, ta je hezká, nebo ten je hezký. Jenomže ty úpravy dělají divy, že? Pak přijde jako místo Marilyn Monroe, Marilyn Manson.

0: Tak doufáme, že i vy jste si na tuhle tu parádní muziku od Metkna parádně podupkávali do rytmu a tolik jeho pecka Begin, ale my už...
1: Já bych chtěla říct, že to je moje úplně nejoblíbenější pecka, jak když ji slyším, tak se neznám.
0: Tak to řekni.
1: Tak se neznám.
0: Na Hit Radio City Brno ale nejsme ani na startu, ale jsme spíš ve finiši. A jak jsme už dneska stihli probrat mnohé, tak samozřejmě pivku jsme si dneska dali i na brněnský Orloj.
1: Ano, že tam někdo ten Orloj ochvatává, kdy nemá, jo?
0: Ano, ve 12, ale přitom by to mělo být v 11.00, jo? Tak na to nezapomeňte. A bacha... Od 18. května z něho bude každý den v 11 hodin vypadávat speciální kulička k 80 letům lodní dopravy. A to není úplně všechno, protože 23. května dokonce každou celou hodinu.
1: Tak to já si tam stoupnu, víš proč? Protože já jsem tak trošku jako šmejdila, jestli náhodou ty kuličky nebudou jako oni cený, víš?
0: Já si myslím, že budou, protože no je to v rámci 80-letého výročí lodní dopravy v Brně.
1: No.
0: A nacpal to do útrop brněnského Orloje brněnský dopravní podnik.
1: Ještě, že tam nechtěli nacpat čalinu.
0: Takže 23. května já budu asi s tebou v řadě, člověče.
1: Jo, takže kdo to bude vysílat místo nás?
0: To je sobota.
1: Aha, no, pohodě.
0: Takže od rána...
1: Potkáme se tam, ale já se o to budu prát, vám chci říct.
0: Ty budeš trhat za mě.
1: Dobře.
0: Tak se loučíme, přejeme hodně zdaru a úlovků. A nejenom 23. a 18. května, zítra na Hit Radio City Brno budeme znovu, moc se těšíme.
1: Užijte si zbytek středy, je to vaše středa.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já.
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindl X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Pryč DPH! Pryč DPH!
16: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
17: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu.
11: S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
20: Co se tady děje?
21: Co se chystá?
22: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
23: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
22: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
24: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
25: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
26: Hit Radio City Brno.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Křížkovského ulici probíhají stavební práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Vyplývá to z průzkumu STEM. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří v jiných oblastech. Sněmovna podle očekávání ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. K jejímu schvalování se vrátí v pátek, kdy by mělo dojít na hlasování. Opozice předlohu kritizuje a s ní hlavně pozměňovací návrhy, které vznesla ministryně financí. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v Praze se týká dvou lidí pracujících v nemocnici. Dalších 9 osob nejsou zaměstnanci ani spolupracovníci. Napsal to ředitel zařízení Václav Masopust na síti X. Vzhledem k probíhajícím úkonům policie nebude poskytovat další informace. Rejstřík problémových fanoušků by mohl přispět k větší bezpečnosti na fotbalových stadionech. Jeho zavedení zvažuje po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. Přípravu legislativy chce urychlit.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: V průběhu noci a rána bude pod mrakem, zataženo oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Postupně přehánky nebo déšť, na horách pak sněžení. Nejnižší teploty kolem 8 až 3 stupňů. No a během dne většinou pod mrakem, přehánky i trvalejší déšť a teploty 12 až 16 stupňů. Vítr bude foukat od jihu.
3: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi vaše Lea Děnděši a taky 3 hodiny hitu na přání, tak startujeme, přátelé, kamarádi, právě teď, tak doufám, že máte už padla v práci a užijeme si ten dnešní večer, co vy na to? Teď už Linkin Park.

Krásný dobrý večer, s vámi Leona Děnděši, hrajeme tři hodiny hitů na přání. Já jsem tady s váma dlouho nebyla, už mi po vás bylo smutno, tak mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a já slibuju, že se pokusím vám ta vaše hudební přáníčka dneska večer splnit, protože do 21. hodiny času dost, tak pište právě teď, nebo můžete posílat i hlasové zprávy, všechno tady máme. A jak je vždycky zvykem, tak já vám vykopávám song jako první. Tak já jsem se rozhodla, že dneska vám dám takovou romantiku. Osmdesátky, devadesátky. Já nevím, mě to dneska prostě celý den zní v hlavě, tak jsem si řekla, že vám to dneska večer pustím. Tak ať už máte středu jakoukoliv, za dva dny je tady víkend. Air Supply, All Out of Love, právě teď z Eteru Hit Rádia, ode mě pro vás.

0: hercovkyně Leony, právě teď z Eteru Hitrádia a taky druhá Leona k vám promlouvá. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, tak většina z vás má už padla. Tak si nezapomeňte k těm SMS-kám přihodit taky song na přání. Já jsem tady od toho, abych tady dneska vám pouštěla to, co rádi posloucháte, to, co si rádi zpíváte, co vám tak dělá dobře po těle. Napsala nám tady Lenka, ahoj Leonko, konečně tě zase ve středu slyším, už si nám chyběla, dlouho si tu nebyla. Mě čeká noční jízda tramvají, jsem řidička pražských tramvají, prosím, zahraj nám Michaela Jacksona Earth Song, udělala by si nám obrovitánskou radost, bylo by to taky pro mého kolegu Tomáše a Janičku, díky moc, si super a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě tohle strašně ráda zahraju. Michael Jackson v našem éteru nemůže chybět. No a co bude dál, tak to je na vás. 777-937-777. Za chvilku Michael Jackson, taky Vana Stovky. Buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: V realitách se nečeká. Tam je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Špičáku, ty nějak záříš.
13: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
12: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
13: Fakt?
12: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
14: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
15: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
16: Moje ruka!
17: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
18: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
19: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
13: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
20: Zlepši si náladu.

0: Jackson. Strašně ráda slyšela v éteru Hit Rádia, protože hrajeme hity na přání do 21. hodiny, tak si pojďme pokecat, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina týdne před námi. 800 937 937, zlaté číslo ke mně do studia, tak si pojďme zavysílat společně, já vám k tomu zahraju vaši oblíbenou muziku a hlavně mě prostě zajímá, jak se máte. Mně normálně bylo smutno. Naposled jsem tu byla před týdnem, dala jsem si takové pracovní volno od všeho, ale jsem tady s vámi strašně ráda zpátky. Takže volejte právě teď a já jsem zvědavá, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Ahojky, Leo, tady Laduš.
0: Ahoj, Laduš, co pak děláme?
1: Já jsem teďko v práci na odpolední.
0: A co děláš za práci, prozrať?
1: Děláme autosedačky.
0: To jsou holky ze Škodovky.
1: Ne, to jsou holky z Magny.
0: No tak to nevadí, protože mě se často píšou i holky z té druhé společnosti každopádně. Takže čeká noční šichta.
1: Ne, odpoledka, končíme v 10.
0: V 10, no tak hele, to tady zvládneme spolu. To nám uteče díky tomu, co budeme hrát. Tak co vám tam pošlu?
1: To vždycky utíká. Hele, asi Stipku a Evu Parnou, něco českýho.
0: Dobře, už si to tady hledám. A komu to pošleme?
1: Ježiši, teď než to vyjmenuju. Pro Jíťu, Álu, Natálku, pro mojeho mistra Máťu, pro Martinku, pro Miu, pro mě. A ty, co jsem nevyjmenovala, taky mě potom zase ukamenujou a budou chtít, abych volala znova.
0: A taky pro mě a pro všechny
1: pro
0: posluchače.
1: Tebe, jo, taky, pro všechny posluchače, no.
0: To je skvělý. Ježíš, ty máš tak dobrou náladu. Ráda tě slyším.
1: Já mám s tebou vždycky dobrou náladu.
0: Fakt? Ježíš, to mě těší ještě k tomu od ženský.
1: No, s tebou je sranda.
0: Fakt? Tak to bychom se měli poznat i osobně, jestli by si řekla, jestli je se mnou.
1: Já jsem byla na Silvestra, na vysílání.
0: Fakt? A kde?
1: Já nemám zůstkou.
0: Ty jsi si přišla na Hit Radio Nord Music za vysílání.
1: Jo,
0: Ježíš, to je skvělý, no tak to já se podívám.
1: To byl můj sen, já jsem byla úplně nadšená.
0: To je krásný, to jsme rádi, že jsme ti mohli splnit takhle tvůj sen.
1: Jo,
0: teď ti splníme
1: krásný
0: další přáníčko a to
1: jo,
0: je duet. David Stipka, Eva Farna. Užijte si to, holky.
1: Tak jo, ahoj. Děkuju, mějte, ahoj.
0: No a pokud vy chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj. Já vám ho zahraju, slibuju.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Ragu nově i pro...

0: sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Siko koupelny kuchyně.
5: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz. /outlet.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Švábila, hity na přání pokračují dál až do 21. hodiny. Pište si, co byste rádi slyšeli. Alanis Morris, právě teď.

Mars. Just the way you are pro Haníčku z Prahy 3, která si o ní napsala. Pokračujeme dál. Pokud chcete slyšet i vy váš song, napište si o něj. Malý zpěvák s velkým hlasem, to je Bruno Mars. Just the way you are, právě teď doznělo z éteru 9 minutek po 19. hodině. S vámi Leona, pište si na 777-937-777. Co byste rádi slyšeli? Co vám udělá takovou příjemnou radost, pozitivní energii? Jaký song chcete slyšet? Já se vám ho pokusím zahrát a stejně tak můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukám se i tam, protože většina z vás se naučila také psát na tyhle sociální sítě. Pokračujeme dál, protože nám tady napsala Květa. Ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky od Fun Factory, protože zrovna peču perník a na zítřejší cestu do Švýcarska na mistrovství světa v hokeji. S písničkou mi to půjde lépe od ruky, tak děkuji za zahrání. Květa, tak Květo, šťastnou cestu, samozřejmě hokejistům budeme držet pěsti i u nohou. No a Fun Factory Celebration letí za tebou. Let's

0: Touha a pláč, kapela Jelen. 777-937-777, pište mi, co byste rádi slyšeli, nebo napište na naše sociální sítě, nebo na můj Instagram Lea Giongios, je takové to typicky české jméno, jo? A přišlo nám tady přáníčko, ahoj Leonko, prosím, Pedro, prosím, píše Jindra, Pedro, píše Jindra. Tomu říkám originální zpráva, protože mi to přišlo asi 10krát, tak to rozhodně nepřehlédnu a slibuju, že tohle bude. Až za chvilinku, taky Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers. A co bude dál, prostě pište si. Já si vám to pokusím všechno zahrát. A samozřejmě Pedro nebude pro Jindru chybět.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rostou.

0: vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Kam utíkáš?
4: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
3: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
4: A rolety mají taky?
3: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
4: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
5: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
6: www.ham.cz. Když
7: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
9: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
10: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
11: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
10: Hotel Pegas.cz.
12: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
17: Hit Radio.

0: večer. S vámi Leona, hity na přání jedou v plném proudu. Ještě hodinku a půl do 21. hodiny budeme hrát jenom podle vás. Tak 800-937-937 přichází na řadu volající někdo z vás. Linka je aktuálně volná, takže můžete telefonovat. Já se na vás těším, že se uslyšíme a hlavně, že vám opět zahrajeme něco, co rádi posloucháte. Takže 800-937-937 je číslo ke mně do studia právě teď. Samozřejmě SMSky pište dál 777-937-777, ale teď už někdo z vás na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, co děláme takhle večer?
1: No, tak už to tak pomalu po večeři šítáme do strachy s malou a budeme zvládat za chvilku.
0: A kolik je malé?
1: Bude mít 9.
0: Bude mít 9, tak to už je velká slečna.
1: To jo.
0: A jaké jsou plány na víkend za 2 dny, pátek, sobota, neděle?
1: No, má to být takové propršené, takže asi jako nic moc, spíš nějaká pohoda doma.
0: Leni, a ty voláš z Moravy?
1: Ano.
0: To slyším, to podle toho, ano. Možná, ale já už mám nemoc povolání i vzhledem k tomu, že učím na hudební škole, takže už rozeznám i ty přízvuky a říkám, a máme tu Moravu. Odkud přesně?
1: Z Ostravy.
0: No tak Ježíš Maria, z Ostravy, rychlík jede do Prahy a veze Lenču s malou. Leni, tak co ti zahrajeme?
1: No, tak já bych chtěla nechat zahrát něco od Bon Jovi, ale něco staršího, třeba Always.
0: Dobře, takovou romantiku si dáme ve středu. Pro koho to bude?
1: No, tak pro vás to do rádia, protože jste skvělí, úžasní a je to super pěknický. A pro všechny, co poslouchají a pro mou dcerku Kamilku, která zaregistrovala, že jsem v rádiu, tak tady měla hovadiny.
0: A máš ji tam někde u sebe?
1: Mám ji tady u sebe.
0: Ahoj Kamilko, tady Lea z Hit Rádia. Ahoj, pojď nás pozdravit blíž, pojď pozdravit posluchače.
2: Ahoj posluchači.
0: No ahoj. Kamilko, popřála bys něco našim posluchačům a mamince?
2: Hodně štěstí.
0: Že jo, a lásky a zdraví, ať jsme na sebe všichni hodní.
2: Jo.
0: No tak jo, tak holky moje, posílám Always Bon Jovi pro Lenču a Kamču do Ostravy. Měj se krásně, ahoj. Ahoj Kamilko, ahoj. No a i vy si nechte zahrát. Takhle jednoduchý to je. Já mám vždycky takovou radost, když vy máte radost. To je prostě nejvíc. This Romeo is bleeding.

John Bon Jovi a jeho Always. I tohle hrajeme přesně podle vás. Konkrétně pro Lenču a Kamilku ještě jednou posílám velké pozdravy. Přátelé, pokračujeme dál. Mrkla jsem se teď na můj Instagram. Děkuju, že píšete. Když někdo používáte radši sociální sítě, tak Instagram Lea Giongiosi. Takové to typicky české příjmení, jo? Ano, jsem Maďarka, nebo mám maďarské kořeny. Každopádně píše nám tady, nebo píše mi Věrka. Ahoj Leonko, zahraj prosím Espresso Macchiato, ať nám to na odpolední pěkně utíká. V práci nám tu pořád vymýšlí samé blbosti, tak ať si zvedne morálku pěknou písničkou. Speciální věnování pro babču a samozřejmě pro tebe a všechny, kdo poslouchají Hit Radio. Díky Věrka. Tak Věruško, já doufám, že budeš mít teď obrovskou radost, protože Tommy Cash a ten jeho takový bláznivý taneček, kde má zkroucené nohy, ruce, záda, hlavu, krk, všecko. Espresso Macchiato posílám právě teď za tebou.

0: Imagine Dragons, Follow You, Hit Radio stále s vámi, taky vaše Lea. Doufám, že se máte krásně, ale asi jo, podle toho, co píšete. Přátelé, kamarádi, 29. května, pro vás něco mám. Dělám si legraci, ne, nedělám si legraci. Já jsem vám nedávno rozdávala lísky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost, a my 29. hrajeme v Praze. Ještě posledních pár vstupenek máme, když se mrknete na divadlo Hibernia a zadáte kód HITRADIO, tak máte 30% slevu na každou vstupenku. A já v sobotu nebo v neděli samozřejmě někomu z vás opět udělám radost a rozdám vám nějaký ten lupen. A taky mám pro vás překvapení na příští týden, protože mě přiletí kamarádi z USA, 40členný gospelový sbor, máme tady pár koncertů a my přijdeme i do naší snídaně šampionů, kde si tak trošku živě zabékáme. Každopádně za chviličku Nico Santos, Cure a nebo Charlotte God, Into Deep. O tohle jste si napsali, tak tohle taky bude.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čtvrt.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: www.h+m.cz.
5: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.
6: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastum bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
9: Lázeňský dům Perla, Spa Resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
0: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Jedeme, nezastavujeme, hity na přání pokračují Lady Gaga a nebo Emily Sande. Hezký večer.

Profesor Green Emily Sande, Read All About It. Hezký dobrý večer s vámi taky, Lea Děnděši. 13. května, středa, dva dny za námi, dva dny před námi a máme tady víkend, kamarádi. To znamená, že mám pro vás o víkendu v rámci narozeninové rulety spousty skvělých zážitků, nezapomenutelných vzpomínek, taky skvělé muziky, dobré nálady a energie, zajímavé informace a taky budeme mít hudebního hosta, takže se máte na co těšit. Každopádně teď pokračujeme dál, hity na přání jenom podle vás. Opakuje se mi tady dneska song, který velmi často a ráda hraju o víkendu, když máme hity na přání k vaření. Říkám si, proč bych ho nezahrála i ve středu. Středa vlastně už je takový miniaturní pátek, co si budem. Tak přátelé, kdo jste v práci, kdo jste na cestě domů, kdo už odpočíváte, tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo nebude sedět v koutě, tak po této písni, která přichází do éteru Hit Rádia právě teď, v koutě sedět nikdo nebude. Křížný tanec! Time of my life. Tak volume doprava, pojďme si tenhle song neskutečně spolu užít. Hezký večer. Yes,

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: 800 let příběhů, jedna výjimečná noc. Jihomoravské muzeum ve Znojmě vás zve na Znojemskou muzejní noc v pátek 15. května od 17 do 22 hodin. Projděte se minorickým klášterem, Znojemským hradem i Alšovkou. Těšte se na tvořivé dílny, audiovizuální show, hudbu, šermíře i sokolníky. V tento den bude turistický vláček na trase ulice Alšova a Přemyslovců zdarma. Program muzejní noci doprovodí jednotka klubu vojenské historie, desátý prapor polních myslivců plukovníka Kopala. Znojemská muzejní noc na křídlech Orlice. Vstup je zdarma. Více na muzeumznojmo.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
8: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
9: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
10: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
11: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
12: Nová zbrojovka.
11: Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
12: Vstup 18.00.
11: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
13: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
14: Partners Banka.
13: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.

Justin Timberlake, Losing My Way. I tohle hrajeme podle vás. Hit Radio se nezastavuje, hrajeme na přání hity. Před námi Linkin Park, Shakira, Kabáti, taky Billie Gillies, DNA nebo Billie Gillies, už neumím ani číst dneska, a spousty dalších songů, o které jste si vlastně vy, naši posluchači, napsali. Tak já jsem se rozhodla, že už vám do toho nebudu kecat. Méně slov, více muziky, to je takové moje heslo, neboť hudba uvolňuje ducha a okřídluje naše myšlenky. Přátelé, kamarádi, mějte krásnou dobrou noc, užijte si ještě songy od nás pro vás, nebo od vás pro vás, protože vy jste si o ně napsali. A já se na vás budu těšit v pátek večer výjimečně a potom samozřejmě my vlastně spolu budeme usínat, budeme spolu taky vstávat v sobotu, neděli. A těším se brzy, protože dárečky, hudba, dobrá nálada, jo, jo, jo, máte se na co těšit. Teď už dobrou noc a posílám Linkin Park. Emptiness Machine. Dobrou noc.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
7: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
6: No jako já.
7: Oční klinika Oftal.
6: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
8: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Yum. Radost, která se rozpouští. Yum. Od farmáře v Brně. Yum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Yum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.yum.cz.
9: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
10: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
9: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
10: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
9: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

sound here of day doom.

0: No.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
3: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelné-kopek.cz

děláš. Oči nezavírám před tím vším, co se tu děje, už tolik nehrotím, nenechám vtáhnout se do děje, vidím to z větší výšky a je mi jedno, co mě

konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.

0: vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.

Hit Radio City Brno.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehná.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni,

je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon, již od skvělých 490 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

0: pivotéka, betelnéž, kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce betelnéž, kopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky betelnéž, kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, když tam Gastum bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
7: Špičáku, ty nějak záříš.
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
7: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
12: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Radio City Brno.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz.
0: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Byla Jehnice.

0: dveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
2: Napravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry, bylo to nad jeho síly,
2: že hoj.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
2: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.